To byla japonská záležitost na poli Shoegaze, projekt Tokyo Shoegazer, který má ten japonský název, který najdete v playlistu, ale každopádně jejich už 16. album Remains, které vyšlo před pár týdny koncem dubna pod názvem Okázka Haze. No a před námi je teďka zajímavý také hudebník už Espen Reiners, tenhle ten multiinstrumentalista, hlavně saxofonista z Norska, vydal zajímavé a moc pěkné album, nazve se Sonata, Susan Sonata, tak Venus R i Hrt. Tohle už ukázka Skal jak Folge Deck Dilhavet. Espen Reinersten.

Výborný album tohle norského hudebníka Aspen Reinersena. Reinersena, tak deska, už je třetí album s názvem Venus Erhard. Vyšlo teď také v pátek, bo čtvrtek to bylo, na značce Sonata, Susan Sonata, tak čekněte. No ale čas se naplnil, já jsem tady ještě chtěl zahrát jednu věc, ale už asi se na to prdnu. Angelo de Agustin vydal také moc pěkný album, tenhle ten písničkář ze značky Asthmatic Kitty. Tohle je ukázka Pet Sematary z jeho tohleté novinky, která vyšla před týdnem, pod názvem Angel in Plain Clothes. Angelo de Agustin.

americký hudebník Angelo de Agustín, nebo Augustín, a jeho nové album Angel in a Plain Clothes, které vyšlo opět na znese Asmatiky, typu jeho tříleté odmlce, a příjemná opět taková fúze takového indie slow folk country. To byla skvělá Pet Sematary. Při nám je poslední věc v dnešních novinkách, a to je kompilace ze značky Mercury Classics, která nese název Pioneers a je věnována takovým zajímavým spolupracím a vůbec zajímavým lidem, kteří se věnují nové muzice. Je tam spoustu zajímavých jmen, ostatně dnes jsme si hráli Lauren James, která se tam objevuje, ale najde tam také třeba Japonku Hinako Omori, také Caitlin Oriel Smith, Lauren Halo, Jaylin a také Arushi Jan, takže pěkná skladba. Také už si hrajeme ukázku Wind Bathing, spolupráce Holland Andrewse a zpěvačky nebo hudebnice Junia Eddie Kwon. Tohle je kompilace Pioneers na značce Mercury Classics.

to byl Holland Andrews a Jania Eddie Kuvon, kompilace značky Mercury Classics Pioneers, která právě oslavuje, bych řekl, vůbec ženy a genderově expanzivní umělkyně, které tam najdete, které způsobily, musím říct, právě tu revoluci v té elektronické hudbě. A vy tady jete Arushi Jane, Lauryn James, také, jak jsem řekl, Lauryn Halo a spoustu dalších zajímavých jmen. Tohle byla spolupráce Holland Andrews společně se zpěvačkou Junia Eddie Kwon s kapelou Wind Bathing. Tak, tolik dnešní putování za novými deskami. Novinky kompletní playlisty si už na stránce rádia a my už míříme za pořadem intro dnes se zpěvačkou a hudebnicí ze Spojených států Gia Margaret.

Takže opět příjemný poslech při pravidelném pořadu intro dnes se zpěvačkou Gia Marjorie, tohletou hudebnicí, která, musím říct, se na úvod nám tady zněla v celé té věci s názvem Demons, kterou udělala v roce 2014 v létě ještě s kapelou Debin jako spolupráci, ale musím říct, že jsem to trošku poplet, tohle tu věc vůbec nechtěl hrát. Každopádně my si dáváme tohleto i úplně první debutové EP Dark Joy, které vydala právě v roce 2014 na jaře přes svůj Bandcamp a nabídla tím 6 takových indie folkových, dá se říct, příjemných věcí. Tohle už je jedna z nich, All I've We've Got.

to byly dvě ukázky z debutového EPčka od Gia Margaret z roku 2014, Dark Joy, které moc musím říct, nikde moc neuvádí, už asi za ním asi prostě nestojí, ale vyhrabal jsem to někde, takže proč si to nezahrát, tohleto je takovou folkovou kolekci pěti skladeb Dark Joy EPčko. To byla ukázka jinak Selika, kterou jsme si hráli, no ale ona pak vlastně od roku té polovičky vlastně té minulé dekády pak začala oficiálně už vydávat a její vlastně ofiko první single vyšel v roce 2016 pod názvem Smoke a to bylo právě přesně v květnu před těma 10 lety a my si tuhletu první věc, která už je také z ní cítit, takový ten další rozměr hudební právě teďka dáme. Gia Margaret dnešním intru a skladba Smoke. Playlist a info také na stránkách už Rádia 1.

Posloucháte profilový pořad Intro dnes s Joe Margaret, tohletou chicagskou hudebnicí zpěvačkou, která teď zněla ve skladbě s názvem Solid Heart, kterou najdete také právě v této Audio Tree Live verzi na EPčku Audio Tree Live, které právě nahrála naživo pro tuhletu sérii, kde ostatně hodně v Americe vydává indie umělců a nahrávají speciální dělety, neříkám úplně unplug sety, ale prostě akusticky více znějící, ne tak zprodukované skladby. No a my si, to bylo v roce 2018, kdy vyšlo tohleto EP koncem roku, a my si dáme teďka už právě spolupráci ještě z března roku 2019 z jara G. Margaret s americkým hudebníkem Novo Amor, kterou jste ostatně viděli tady také v Praze v Akropoli před pár lety, a tohle je už společná věc s EP No Fun, Lucky For You, právě skladba Lucky For You.

Tak to byla další ukázka z takové velmi křehké intimní tvorby té americké hudebnice Gia Margaret, která zněla v ukázce Babies, tomhletom singlu z roku 2000, právě už 19, který vyšel v květnu a předznamenal její také debutové album There's Always Glimmer, které nakonec vyšlo koncem toho samého měsíce na značce právě tenkrát, mám pocit, Deliance, respektive také Orinda, kde původně vyšla tahle, tam myslím, že deska. Každopádně v roce 2018 už dokonce snad. Ale my si můžeme říct, že také vyšel i mezi tím single Smoke v akustické verzi, ale my už teďka pustíme právě ukázky z té debutového alba There's Always Glimmer, které bylo tím vlastně prvním oficiálním albem tohleté hudebnice s původem z Chicago, jak jsem řekl, a tady je už skladba s názvem Figures.

Jo, Margaret, krásná věc In Normal Waves, a předtím skava Figures z její debutu alba There's Always Glimmer, které opravdu vyšlo v létě roku 2018 na značce původně Orinda a až později pro značku The Alliance právě s tím bonusem skladbou, kterou jsme si měli hrát po tom časově Babies, která vyšla v roce 2019 v květnu právě, ale to nevadí. Každopádně my si dáme z této prvotní desky, která čítala původně, jak se řekl, 12 tracků, také další ještě ukázku Exist, této rozmanitosti, nádherné jemnosti, této písničkářky novodobé, která právě fúzovala vlivy jak ambientu, folku, a možná i jemné elektroniky. Tohle už je skladba Exist a poté už také skladba Birthday od Gia Margera, tentokrát však v remixu, který vyšel po vydání desky od Ryan Hemsworth a svým Good Now. Takže teď už Gia Margera a její debut There's Always Glimmer, ještě v ukázce Exist.

Dozněla nám ukázka od Gia Margaret, tentokrát z kapely Birthday, v remixu od Ryan Hemsworth a Suin Good Now. Tenhle ten remix se objevil ještě na sklonku roku 2019, ale Gia Margaret poté už také připravoval své druhé album. Bohužel během toho roku 2019 měla problémy opravdu s hlasem a vlastně chystala v podstatě jenom instrumentální album. No a první ochutnávkou byly dvojstranný single Apathy Body, které se objevily na jaře v dubnu roku 2020 na značce Dala Ends. Tohle už je ukázka Apathy.

Tak posloucháte stále profilový pořad intro dnes s touhletou talentovanou americkou hudebnicí Gia Margaret, původem z Chicaga, a my jsme teď už její druhé studiové desky, která dostala vtipný název Mia Gargaret, kterou jste mohli právě už slyšet také ve singlovce Barely There, kterou také vydala ještě před vydáním desky. No a my si dáváme už z této alba další dvě ukázky. Bude to ukázka s názvem právě NWIW a pak i skladba s názvem Three Movements. Nebo až si dáme tuhletu. Jinak instrumentální tentokrát album Gia Margaret, která bohužel přišla o hlas.

to byla Joe Margaret na své desce Mia Gargaret, kterou vydala v létě roku 2020 na značce The Lions, respektive Orin Endel, který vydala původně také tu debutovou desku v roce 2018, ale my jsme si hráli tu krásnou věc Ash, které jste slyšeli také klarinet od Emily Cross z projektu Cross Record. Jinak na desce spolupracoval také Stefan Steinbrick, co by producent v pár trecích, kde se objevil i na bicí, myslím, právě v singlovce Barely There, či závěrečné věci z klaby Lesson. No ale my si teď děláme už od Jim Margeretti remix, který vyšel koncem roku 2020 pro projekt Field Medic. Tady je už verze z klaby Tranquila.

se objevil právě třeba i David Bazan, který slyšel jste jemný bicí právě v té předchozí skabela Langue de Lamité. Tohle už je ukázka 2017, kde se objevuje také jemný vokál v pozadí Gia Margaret, která ale však naplno rozvinula pak znova svůj vokál až na té poslední čtvrté desce, které se za chvíličku dostaneme, albu Singing z letošního roku. Teď ještě ale ukázka 2017 a album Romantic Piano. Gia Margaret dnešním intru. No a playlist kompletní také na stránce Rádia, včetně info.

Tak my jsme si dávali ukázku tentokrát spolupráce ještě Gia Margaret a Skullcrusher, která vznikla v roce 2023 pro kompilaci cover verzi Nicka Drakea The Endless Colored Ways, tak. A tohle už je další ještě je taková exkluzivní věc Gia Margaret z kapely Morning Dove pro kompilaci Transa, která vyšla o rok později 2024. Krátká ukázka, pak už také single Every Around Me Dance, Everyone Around Me Dancing. Její novinka za koncem loňského roku. Letošního to bylo tak.

Nádherná věc, Everyone Around Me Dancing. V únoru se objevil letošního roku tenhle ten nádherný single, který předznamenal také nové čtvrté album po tříleté odmlce od téhleté hudebnice ze Spojených států, klavíristky, zpěvačky Gia Margaret, která deska, která se nakonec objevila až teďka koncem dubna na znece opět Jaguar a nabídla krásných celkově 12 křehkých, intimních opět skladeb, kde ale už rozvinula svůj zpěv Gia Margaret opět naplno a byl to opravdu zážitek. Tahleta krásná věc, která odezněla, obsahovala i tuhletu krásnou spolupráci a teďka nevím, kdo tam na tu trubku hrál. Bohužel jsem to nikde nenašel, třeba to ještě někde najdu. Každopádně my si dáme teďka dvě ukázky z její téhleté poslední čtvrté studiové desky. Já bude to skupá Good Friend, také single z března letošního roku a pak i poslední single kva Alive Inside Gia Margaret dnešním intru a playlist najdete kompletně také na stránce Rádia 1.

Jeho Margaret, její krásná věc Alive Inside, která vyšla jako třetí single z té chystané desky Singing v dubnu letošního roku a pár týdnů na to se objevila pak i celá ta její 12-sklbová deska, kde konečně také zpívá naplno od roku 2019, kdy měla problémy s hlasivkami. Stalo to za to, bylo to opravdu lahutkové album, které bych řekl, že je přesně na takovém poli ambient folku až. Tato deska nabízí různé polohy od takových jemných, čistě ambientních, klidných věcí až po takové písničky, kterou jste slyšeli v té singlovce Good Friend. Alive Inside. My se rozloučíme dnes s touhletou talentovanou hudebnicí, kterou bych moc rád viděl také někdy v Praze. Bude to trošku těžší. Samozřejmě vzhledem k tomu, že až ze Spojených států uvidíme, jestli pojede do Evropy s touhletou novou deskou Singing. Příznačným názvem nazvala. Teď už poslední věc ode mě, skladba Phone Screen, jako ukázka z téhleté její novinky, která vyšla teď před pár týdny na značce opět Jack Jaguar, Gia Margaret, skladba Phone Screen a za chvíličku už také seance. Dneska jsme Maps and Diagrams a deskou Tone Isolation.

příjemný a ničím nerušený poslech připravené nedělně pondělní seanci, která nabídne dneska tohleto nové album, které vyšlo před týdnem na značce Home Normal od britské, už dá se říct, také legendy na poli elektronického ambientu Maps and Diagrams, za kterým najdeme tohle hudebníka z Anglie s názvem, s jménem Tim Martin, který funguje už, jak jsem řekl, od počátku tohohle milénia, kdy jsem ho tady vlastně poprvé hrál, si pamatuju tenkrát ještě snad na albu Expanding Records značky z roku 2003 Poly Daft Tech. To bylo ještě takové, ještě možná více do IDM elektroniky a ambientu album, no ale postupem času, myslím, během těch dvou dekád nebo více než dvou dekád, se čistě propracoval k takovéhle krásné až meditační muzice, kterou prezentuje teďka také na téhle své novince albu Tone Isolation. To jste slyšeli na úvod skladbu Light Split Into All, světlo rozprsklé možná do všeho, nebo jak bych to přeložil. Každopádně krásná deska, která vyšla, jak jsem řekl, na tomhle už kultovním vydavatelství Home Normal Jana Hoguda, nabízí celkově 12 nahrávek a my si dáme tu další ještě ukázku z této novinky z klubu Chiral, která uzavírá celé album a je takovou jemnou, také prosvětlenou ambientní kompozicí na této desce Tima Martina. Jenom najdete za projektem Maps and Diagrams. My si poté už pustíme další alba od tohoto britského už projektu, a to ze značek jako Quiet Details, kterou myslím, že jsme stejně naposledy hráli, či také z loňska si dáme novinku Clearwater ze značky Raw. No ale půjdeme samozřejmě i na label samotného Tima Martina Hand Stitch, či i dalších značek, kde se byly v minulé dekádě skladby albo desky od Maps and Diagrams jako Drone River či Voxov, nebo možná ještě stihneme od také label Time Release Sound desku Get Lost. Každopádně Maps and Diagrams, deska Tone Isolation a ukázka už Chiral. Vy už najdete také playlist a info a odkazy na stránce Rádia 1 podpořeném seance. A já vám přeju krásný poslech.

0: Tolik dnešní seance s britským anglickým projektem Tima Martina Maps and Diagrams. Jeho zněla teďka už starší deska z roku 2013 pro značku Drone River, album Timbre v ukázce Circulating Tape. A my jsme si tenhle ten ambientní počin, který kombinuje ambientní elektronické plochy s různými field recordings nabídli v CD v pořadu seance, hlavně v souvislosti s novou deskou Tone Isolation pro značku Home Normal, vyšlo teďka před týdnem tohle to album. A kompletní playlist také seance už na stránkách Rádia 1. Od mikrofonu se s váma loučí Josef Sedlin, přeju krásný poslech. My se uslyšíme už dnes 19 hodin při pořadu CD Nonstop, dneska s projektem ze New Yorku Bing & Ruth a deskou Species ze značky 4AD, a naslyšenou pak také v úterý už po 15. hodině. Se budu těšit. Dobrou noc.
1: Vývar získáme jedině z rybých hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, mi, pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.

Krásné pondělní ráno vám ze studia Rádia 1 dnes přeje Josef Hradílek. Zdravím všechny posluchačky, posluchače. Budu tu s vámi klasicky do 9 hodin, budeme se pouštět starší i nový věci, tuzemský i světový. Tohle starší věc Mother's Love od etiopské skladatelky, klavíristky Emma Hojcek a Mariam Gebru. Pro všechny maminky, co včera slavili Den matek,

které nám dohrála vietnamská hudebnice, která se jmenuje Lee Trang, novinka s názvem Flag 2. Woke up this morning with my mind stayed on the lawn. Tohle už je bluesman Johnny Pearson, Woke up this morning. Dobré ráno všem, hezký vstávání.

předtím nám dohrála skladba Dawn od projektu Tone, tentokrát v remixu od hudebnice Ryza K. A to už je starý soulový hit Be Thankful For What You Got, tentokrát ale verze od The Space Lady.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
10: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Tak tohle byla stará protifašistická hymna The Partisan, tentokrát verze, teda asi nejznámější verze od Leonarda Cohena, ale ta píseň je mnohem starší. A teď si dáme tuzemskou novinku. Mladá pražská kapela Neuwelt vydala single s názvem Flowers Next Time na jejich vlastním labelu 6000 oveček. Doporučuji sledovat ten mladý pražský kolektiv. Na sítích najdete pod názvem 6000 oveček.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tato Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Pustíme novinku, která v hitparádě není, ale je taky nová. Mladá americká producentka, hudebnice Quiet Light vydala nové album a z toho pochází tento single New Dream. A to album se jmenuje Blue Angels Sparkling Silver 2.

Tak to byly Ultra Caro, Counting Sheep. A teď si pustíme projekt Timber, za kterým stál hudebník Taylor Kirk, který bohužel před pár týdny zemřel. I am coming to Paris to kill you. Tak to je na jeho počest.

0: Jedno.
1: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
2: Stavební Nedek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Pred nám dohral Brian Eno, Somber Reptiles. No a před rokem zemřela mladá ukrajinská experimentální hudebnice Jana Pavlova, která často spolupracovala s jím kolegou Pavlem Miljakovem, který se říká Batekno, působí v Berlíně. Vydali spolu řadu alb. No a teď 1. května Pavel Miljakov vydal na počest své zesnulé kolegyně a kamarádky Jany Pavlovy nové album Thrill, které vlastně obsahuje jejich společné nevydané tracky. Tohle je skladba s názvem Healing Sun.

0: Tak tohle byla OK Lou, která bude headlinerkou brněnského festivalu Popmese. OK Lou, God's Chariots.
1: Jedna reklama.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
1: Jedna reklama.

Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, je právě 7:45. Před chvíli nám dohráli britští The Laws, Open Your Heart, ještě předtím novinka od Dina Blanta, 478 Freestyle featuring Celeste. A tohle už jsou Family Fodder, The Big Dig, kteří vlastně zdabovali známou melodii od skladatele Erika Satieho. Přeju vám všem krásný pondělní ráno, posloucháte Rádio 1.

0: the date. And this war painting was protected against the
1: wind.
2: Radio jedna.
1: Dáme tuzemskou novinku, mladá slovenská hudebnice, která se říká Pebble 7, dříve známá jako Darebu. Chystá nové album, 29. května vyjde, album s názvem Sheep Song. A u té příležitosti vyšly už tři singly a tohle je jeden z nich, Cable Dogs. Na albu se producentsky podílí, no podílel i producent Oliver Thor. Myslím, že se máme na co těšit.

0: Zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Mezi ploty! Více

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.
7: Kultovní skotské elektronické duo Boards of Canada chystá po, tuším, že 13 letech velký návrat s albem Inferno, které vyjde na konci května. A jako ochutnávku vyslali před pár dny do světa intro a první track z toho alba. Tak si to teď dáme.

pocit, že znám všechny lidi v Praze. Jenom u sebe si občas nejsem jistý. Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jako cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a

Tak tohle byla tuzemská novinka, Dvě slunce, alternativně rapový duo, chystá nové EPčko a tohle byl single s názvem Zrcadlo, na kterém hostuje další rapper Anky. No a novinku vydal také newyorský hudebník Shane Levers, který si říká Chanel Beads, Song for the Messengers, chystaného alba, které se jmenuje Your Day Will Come. Jmenuje se úplně stejně jako jeho předchozí album, což je docela vtipný.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Tak teď nám dohrála producentka Elusin Up Up, ještě předtím Fugazi Arpeggiator. Tohle už je domácí novinka. Mladý umělec, hudebník Mar Junior a producent Arty Timberland Fruits. Maximum tvé muziky. Můžeš mě nenávidět, ale navždy budu v tvém srdce.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tak vzhledem k tomu, že po 8 hodině ranní, tak jsem si dovolil trošku přitvrdit. Tohle byly čeští, české post-hardcoreové ikony Lumen. Píseň s názvem Lumen 13. A nepustil jsem to jenom z toho důvodu, že jsem si myslel, že to je dobrý nápad, ale taky z toho důvodu, nebo jako koncertní pozvánku na zítra, protože Lumen zítra vystoupí společně s Faust, s Vole a Slahar v Bike Jesus na benefičním večeru pro Banána, legendární postavu české hardkorové scény, který bojuje se zákeřnou nemocí. Myslím si, že můžete kupovat lístky v předprodeji přes goout.cz. A tohle už jsou kanadští Crack Cloud, Red House z jejich nového alba Peace and Purpose.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: Jedna reklama.
1: Prasknul mi displej u iPhoneu.
2: Opraveno.
1: Nefunguje mi nabíječka.
2: Opraveno.
1: Rozbil se mi repráče.
2: Opraveno.
1: Zlomil se mi takovej ten...
2: Opraveno.com.
3: Opraveno.com. Kvalitní a rychlý servis pro váš iPhone, iPad nebo MacBook. Originální displeje, opravy na počkání a 5 let záruka. Jaromírova 34, Praha 2. Opraveno.com.
2: Opraveno.com.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohrála novinka od londýnské rapperky Little Sims, která před pár dny vydala takové surprise EPčko Sugar Girl. A tohle byl track s názvem Telefon, na kterém hostuje 070 Shake. A tady máme další novinku Proving Me Right od amerického hudebníka, který se jmenuje Josh Da Costa.

Slovenská hudebnice Laura Jašková alias Miaulau, kterou můžete znát jako baskytaristku a kytaristku kapel jako třeba Billy Barman. Letos vydala svůj první solovou desku s názvem Kvety. A je to skvělá deska, to je jeden z největších objevů na slovenské scéně v posledních měsíců. Tohle písně s názvem Spánok.

A s dalším skvělým novým releasem na slovenské scéně přišla před pár týdny Monika Midriaková alias Leto s Monikou. A to s albem, které se jmenuje Cítit to všetko naraz. Pustíme si teď single s názvem Tiger. No a berte to taky jako pozvánku.

její křty, který proběhnou tento týden, rovnou proběhnou tři křty Alba, 13.5. v Brně v kabinetu Mus, 14.5. v Bratislavě v klubu Za zrkadlom a 16.5. v Praze v Arše Plus.

CD Nonstop. Za americkým minimalistickým vážnohudebně ambientním projektem Bing & Ruth se skrývá už téměř dvě dekády newyorský skladatel a pianista David Moore. Čtvrté a stále poslední album Species vyšlo v roce 2020 pro londýnský label 4AD. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak právě nám dozněla píseň Dust od dánského dua Snuggles z jejich skvělého loňského debutového alba Goodbye House, který nám představí 24. května v pražském klubu Bike Jesus. A teď si dáme novinku od Kelly, Lincoln B.

0: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, ještě jednou krásné pondělní ráno ze studia Rádia 1. Máme dnes 11. května, svátek má svatava, takže všechno nejlepší všem svatavám. No a to, že je pondělí, neznamená nic jiného, než že vyšlo nové číslo týdeníku Respekt a my jsme proto dnes ve spojení s redaktorem Petrem Horkým, aby nám něco k novému číslu pověděl, aby nám pověděl, co se všechno v něm můžeme dočíst tento týden. Dobré ráno, slyšíme se.
1: Dobré ráno, já vás zdravím, posluchače Rádia 1, taky v tohleto šedivé pražské ráno, aspoň tady je šedivé, nevím, jak možná jinde svítí slunce.
0: Já jsem zalezl ve studiu, takže to bohužel nevidím, ale představuju si teda sluníčko, ale uvidím, až vylezu teda, no.
1: No, tak tady na Václaváku, kde sídlí naše redakce v Lucerně, tak tady je tak pošmourno trošku, když jsem šel do práce, tak mi mírně mrholilo. A teďka tady sedím, tady v Lucerně, v naší kanceláři a mám před sebou nový Respekt, který má na obálce tvář, je tam vlastně, není tam ilustrace, což je výjimečný poměrně, a je tam fotografie muže, se kterým máme rozhovor, řekl bych exkluzivní, protože nebylo člověk, kterýmu není úplně jednoduchý se dostat. Je to finský prezident Alexander Stubb. Mm-hmm. Doufám, že to čtu správně. Jako je hodně zajímavá postava, že on v sobě spojuje politika a akademika a rozumí, a byl taky premiér v minulosti, a rozumí jako málo kdo bezpečnostním otázkám a geopolitice. Takže jestli někoho zajímá geopolitika, nebo spíš koho zajímá geopolitika, tak ten si tady v tom rozhovoru přijde na své. Rozhovor má titulek Ukrajina válku neprohraje, což je takový vlastně trošku provokativní, ale v něčem uklidňující titulek. A ten rozhovor je zajímavý v tom, jak člověka vlastně svým způsobem uklidnit. Když slyší od někoho, jako je Alexander Stubb, což je země, která má ze států na to nejdelší hranici s Ruskem, vlastně slyšet, že Ukrajina válku neprohraje a že se musíme uklidnit a dát si saunu. Tak ten rozhovor doporučuju k přečtení. Potom mě zaujal v tom čísle článek zahraniční o takových burzách nebo spíš sázkových kancelářích Polymarket a Kelshi, to jsou takové jako sázkové firmy nového typu, kde můžete vsadit úplně na cokoliv, například jestli kdy se otevře Hormuzský průliv, jestli začne válka v Iránu, se sázelo, kdo vyhraje anglickou ligu, a prostě úplně na cokoliv si tam můžete vsadit, ale má to takový trošku punc cinknutosti, protože tam opakovaně vyhrávali částky lidé, kteří byli v podezření, že měli nějaké inside information, to znamená, že dopředu věděli, jak něco dopadne. Takže tohle to analyzuje Dominika Perlínová ve svém textu a píše tam, že tyhle ty aplikace teď vlastně vstupují hodně do Česka, tak uvidíme, co to přinese. Potom mě tam zaujal ještě článek od Martina Uhlíře, vědecký, o takovém experimentu, kdy se lidé dívali do zrcadla, které dokázalo ukázat jejich obraz, když byli mladí nebo děti. A ten experiment vědecký vlastně zkoumal naše vzpomínky a prožívání minulosti a zjistil, že když takhle se koukáme na svoje mladé já, tak se nám mnohem ostřeji vybavují. Můžeme znovu prožít něco, co se stalo velmi dávno. Tak to je takový velmi zajímavý psychočlánek. A možná na závěr bych doporučil ještě rozhovor, který je tak na pomezí kultury, historie a politiky, který udělal Miloš Hroch pro Respekt s novinářem deníku Guardian Filipem Altermanem, který je o básnicích ve Štazi, což byla východněmecká tajná služba. A on vlastně napsal knížku, ten Alterman, o této jednotce, která měla ve svých jádru básníky, jak vlastně si Štazi pěstovala básníky za různými účely, ať už aby jako je, že to byl prostě nějaký etos toho režimu, že kádry musí prostě žít kulturou a lid musí prostě žít kulturou a zároveň je potom mohla nasazovat na nějaké odpůrce toho režimu, kteří byli mezi mladými básníky. To je velmi zajímavý, takový trošku rabbit hole, jako řekl bych, téma, který mě jsem si přečetl s chutí. No a to je asi tak zhruba všechno a jenom bych ještě dodal, že za cenu jednoho čísla vlastně teďka člověk dostane dva, protože v tom Respektu je vložená ještě jeden časopis Sezona, Respekt, kde jsou kulturní typy na jaro a léto, takže se člověk může dozvědět, jaký budou koncerty, festivaly a tak dále. Takže to se docela hodí mít po ruce.
0: Skvělý, tak moc děkujem, to věřím, že posluchači Rádia 1 ocení takovýhle kulturní přehled. Tak jo, děkujeme, ať se vám daří, ať se daří novému číslu a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se.

Tak před chvíli nám dohrál track I Guess We Don't Have a Choice, horká novinka od kanadského producenta, který se říká Luke Mann, z jeho nového alba SD3. A teď už nám vyhrává Dev Hynes alias Blood Orange, Somewhere in Between, z jeho loňskýho skvělýho alba Essex Honey. No já se s váma pro dnešek rozloučím, na závěr ještě zazní novinka od Charlie XCX, vlastně B-side k jejímu novému singlu Rock Music, ale ten B-side vyšel jenom na Instagramu a na vinilu a jmenuje se I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night. No a úplně na závěr zazní Heaven 17, We Don't Need This Fascist Groove Thing. Takový taneční antifašistický protest song. Mějte se krásně, opatrujte se, krásný start do nového týdne vám přeju. A rozhodně Rádio 1 nepřelazujte, protože štafetu pak převezme Ellen.

0: jedno.
1: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, da, tam.
2: Dobré ráno, krásný začátek týdne a příjemný poslech Rádia 1 vám v 9 hodin a 13 minut přeje od mikrofonu Rádia 1 Ellen a strávíme společně čas až do 12. hodiny. Tak ještě jednou krásný den.

0: Do začátku tisíciletí jsme se vrátili s maďarským hudebníkem a vizuálním umělcem Lászlóm Fogarasim, který si říká Yonder Boy. Tohle je jeho deska Shallow and Profound a Riders on the Storm v Pink Solidism mixu. Předtím naopak aktuální záležitost americké písničkářky, která debutovala v roce 2022 od Ethel Kane. My jsme si hráli skladbu Nettles z její druhé studiovky z loňského roku.
1: Reklama Rádia 1.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Je hlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
8: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Reklama na Radio 1.

po aktuálním kousku George Smith po skladbě With You. Tady máme dvě vzpomínkové, jedna Gorillaz a Clint Eastwood v At Case and Sweetie Irie refixu. A teď si dáme taky remixovou podobu Six Days DJ Shadowa od Soulvax.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výprežní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněla nám věc s názvem Past Me By ze stejnomenného aktuálního alba sedmičlené lidské party Submotion Orchestra. Tahle krásná věc na albu Past Me By, které obsahuje 8 tracků, a dalo mu název předtím Young Fathers a Geronimo. No a za chviličku už si dáme Sofiu Cortezis a Daphneho se skladbou Unidos a taky zazní Vince Staples a Blackberry Marmalade.
1: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

0: jedno.
1: Chajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Reklama na Radio 1.

tvýho kafíčka. Emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzující špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, výchova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už od

0: Dozněly nám hihi, haha, holky, featuring Past a Motůrek. 10 hodin čas na dnešní kulturní servis na pondělí 11. května. Svátek mají Svatavy a nás čeká část kulturního servisu s galeriemi a programem Rádia 1.
1: Kulturní servis.
0: Galerie, otevření nové galerie v průchodu Molochov na Letné v 18 hodin, vernisáž výstavy Jakub Bachorík, příběh okolo jednoho domu. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pražský hrad, obrazárna Pražského hradu, stálá expozice obrazů, Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa, Václav Sokol, hojnost. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Na Rádiu 1 v 18 hodin Big People, v 19 hodin CD Nonstop, dnes s Public Image Limited a deskou Happy. Ve 20 hodin Eshoes, v 21 hodin Hudba za dobrou práci. Ve 22 hodin Inklubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion.

Full stoke, I can't see.

s glasgowskou partou. Mogwai, jsme se vrátili do roku 2008. Kalbu the Hawk is Hauling se skladbou The Sun Smells Too Loud. Předtím se Wild Blood, jeho aktuální letošní release Signal When You're Around. Ještě předtím Nathan Fake a You Are Here ve Fortet remixu. Posloucháte

0: Kamaráde a jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Cash, předtím Alt J a Hard Drive Gold, deska z roku 2022, The Dream. No a před námi novinka od Pulp z projektu Help To, z projektu Pro Charitu, ve které spojilo síly spousta skvělých hudebníků, Pulp a Beginning for Change.

kteří jsou fanoušci Ivan Hlas Trio. Komorní sestava Ivana Hlase v doprovodu kytaristy Norbyho Kováče a violončelisty Jaroslava Olina Nejez chleby vznikla z původní formace Růžový brejle. Autorské aranže protkané virtuózní hrou na akustické nástroje dávají nejlépe vyniknout poezii hlasových textů. Ostřílení hudebníci v triu přináší mix žánrů od hospodského blues a městských balad přes melodické názvuky etna. To všechno výrazově spojuje radost z obyčejného spolubytí na pódiu a interpretace pohledu na obrazy ze všedního života. Vy můžete teď vyhrát na Rádio 1 dvě vstupenky na koncert Ivan Hlas Trio, a to už tuto středu v centru Jasoň na Praze 4, pokud zavoláte na 210-323-919 a budete znát odpověď na strašně jednoduchou otázku. V jakém kultovním filmu znějí písně Ivana Hlase Trio?

0: Haló, haló, tady Ellen, Rádio 1.
1: Ahoj, u telefonu Filip.
0: Ahoj, Filipe.
1: Jsou to šakalí léta.
0: Jsou to šakalí léta, přesně tak, zněj tam šakalí léta v podkladu, přesně tak, trefil jsi to naprosto správně. Dvě vstupenky na středu jsou tvoje do Centra Jasoň na Ivan Hlas Trio a zůstem prosím tě ještě na telefonu, aby jsme se už mimo éter domluvili.

Massive Attack, třetí studiovka Mezzanin z roku 1998 a Dissolved Girl. Předtím domácí Nana Zorin a Not So Far From Love. Ještě předtím Michael Stipe a Your Precious Soul. No a dáme si ještě jednu domácí záležitost a taky to bude návrat v čase. Martin si přál slyšet nějaké starší Om Square deska remixed, která vyšla v roce 2001 a z ní si dáme Wound on a Cherry Tree v Keeled Over mixu.

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz a nebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
7: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
8: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
9: Reklama na Radio 1.

Do roku 2007 jsme se vrátili s americkými MGMT a skladbou Time to Pretend. Předtím Mr. Scruff a Alice Russell, Music Takes Me Up. A před námi je britská zpěvačka, kytaristka, skladatelka Anna Calvi, její třetí studiovka Hunter z roku 2018 a Don't Beat the Girl Out of My Boy.

0: Jedna reklama.
1: Prasknul mi displej u iPhoneu.
2: Opraveno.
1: Nefunguje mi nabíječka.
2: Opraveno.
1: Rozbil se mi repráč.
2: Opraveno.
1: Zlomil se mi takovej
2: ten... Opraveno.com.
3: Opraveno.com. Kvalitní a rychlý servis pro váš iPhone, iPad nebo MacBook. Originální displeje, opravy na počkání a 5 let záruka. Jaromírova 34, Praha 2. Opraveno.com.
2: Opraveno.com.
0: Jedna reklama.

0: prostě skvělá Nia Archives a kousek s názvem Dangerous. Předtím byla Noha a Sierra Digital.
1: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: loňské čtvrté studiové album baltimorských Turnstile Never Enough a hrajeme si z něj skladbu Look Out For Me. Předtím návrat v čase s Asian Dub Foundation a skladbou A History of Now.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: Ať už si dobíjíte baterky u...

0: Borderline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Borderline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Radio 1.
1: Reklama na Radio 1.

0: Britsko-australská spolupráce Joshe Crofta a Baileyho Greera, duo, které si říká Inmost, a jejich teď v dubnu vyšle album Dream Sequences, vyšlo na labelu Soulvent a my jsme si z něj hráli skladbu Escape, ve které si zaspívala zpěvačka Sola. Předtím návrat o skoro 20 let zpátky s Futurebaundem a Matrixem a skladbou Universal Truth. No a 11 hodin a 39 minut je čas na druhou část kulturního servisu.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, je tady část s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Připomínám, že dnes je pondělí 11. května. Koncerty a tančírny Bike Jesus, Hands Like Houses, Broadside a Glad for Today. Středočeské muzeum 1930, Black Doldrums a How Yes No. Palác Akropolis 2030, Mia Dyberg Trio, Lucerna Music Bar ve 20 hodin, Ceny Apollo, Idea a James Cole, The Prostitutes a Jakub Koenig, Meat Factory ve 20 hodin, Gnot a Edit, Novoměstská radice v 19 hodin, Julie Rosset. Filmy Kinopilotů v 18 hodin, Ďábel nosí Pradu 2, ve 20.30 drama, Edison Film Hub v 19 hodin, Zlatá vařečka, v 21.30 zmizení Josefa Mengeleho. Kino 35 v 18 hodin, Údolí včel a ve 20 hodin Renoir. Kino Přítomnost 20 hodin, Co nám zbylo z lásky. Kino Dlabačov 18 hodin, Někdo to rád v Plzni a ve 20 hodin Říkají mi Lars. Divadlo D21 v 19.30, Kuchařka pro disidenty. Divadlo v Řeznické v 19.30, Eleanor. Divadlo v Celetné 19.30, Král Lír. Klubovna Kašpár 19.30, Kráska zlínané. Jatka 78 v 19.30, Čekání. Divadlo pod Palmovkou 19.30, Máma. Švandovo divadlo v 19 hodin, Pravidla Nirvány. Studio hrdinů ve 20 hodin, Trapéza. Loď tajemství ve 19.30, My kluci, co spolu chodíme. Tajemný hrad v kalhotech. Divadlo X10 v 19.30, Demonstranti. No a na rádiu 1 v 18 hodin, Big People, v 19 hodin CD Nonstop, dnes s Public Image Limited a deskou Happy. Ve 20 hodin Issues, v 21 hodin Hudba za dobrou práci, ve 22 hodin Inkubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion.

0: Polisa a Dreams Go, předtím Morčíba, Even Though, 11 hodin.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a ode mě ještě tady do konce hodiny dvě věci. Zazní Tori Amos a Damien Rice, The Power of Orange Knickers a Baby K. McKendrick Lamar, The Hillbillies. Krásný den, za chviličku už z Joffy, stále zůstaňte věrni Rádiu 1, já se na vás budu moc těšit v pátek. Všechno, co jsme si dneska hráli, už je samozřejmě na webu Rádia 1, loučí se Ellen, ahoj.

0: kamaráde a jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Skutečný svět, skotské whisky, rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. Dřív se tu spojovaly hovory, dnes tu spojujeme současné umění. V galerii Prostora vystavujeme soukromé sbírky umělců u jejich domácí depozitáře. Naleznete nás u náměstí Míru v Blanické 9 v bývalých telefonních ústřednách v srdci Vinohrad. Více informací na prostora.org. Mediálním partnerem je Rádio 1.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autoero v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Z našeho strašnického rádia, studia, rádia jedna už vás zdraví, Žofie. Začneme takhle zlehka takovým jeho africkým hip-hopem. Tohle je Nyota Parker a taky Jay Jody. Před týdnem vydali dva singly. Si hrajeme jeden z nich, jmenuje se Subway. I'm in the subway, waiting on my train of thought. Subconscious, will I feel the pain?

12 hodin a 11 minut. Vy na Rádio 1 právě posloucháte výbornou písničkářku, raperku i jazzovou skladatelku z Londýna, Summer Pearl. Tu jste mohli slyšet 15. dubna v rámci Mladí ladí jazz. Bike Jesus v Praze. Byla to prý skvělá show, bohužel jsem se nemohla zúčastnit, teď mě to strašně mrzí. Tohle je její poslední track, We Will Win.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
1: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od Esa.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
9: Reklama na Radio 1.
10: Radio 1. Světlo v lese.

5 letech vyšlo 1. května nový album It's Been Awful skvělýmu americkému raperovi Isaiahovi Rashadovi. Tohle je ukázka z tohohle novýho alba Boy in Red. No a můžete tam slyšet další skvělou legendu. Raperku, která se říká SZA. Nádherný, ne úplně první propojení.

Cože?

role londýnská zpěvačka, písničkářka, DJka a producentka, která si říká Kendresa. No tohle je její první release tohoto roku. Udala dva singly. My si hrajeme Rain in July. No a je to prej heartbreak song. Konkrétně intergalaktický heartbreak song.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: care about them, which is still yours.
1: Před chviličkou nám dohrála americká zpěvačka Kelela. Její nový single Linkin B, což odkazuje asi na Linkin Bio. Bio. Brzy vydá nový album na Warp Records, kde se jmenovat New Avatar. RP Mike, Jackson Johnson, shout out to Tice, praise to Allah, knees on the ground.

Na tohle to je JPEG Mafia, který chystá nový album a bude se jmenovat jak jinak než Experimental Rap. Sám o sobě velmi skromně prohlásil, že je to král experimentálního rapu. Což trošku triggerovalo Edla Sweatshirta a teďka mají spolu takzvaný hovězí maso, neboli beef. A vydávají jeden diss track za druhým. War Overland, JPEG Mafia na Rádiu 1.

0: prosím, š jako škr.
1: Rádio 1.

taký debut, debutová skladba s názvem Hello od kanadský producentky a vokalistky, která se říká Gayens. Má kořeny na Haiti a tady se dala dohromady s dalším kanadským umělcem, producentem Funky Watt.

Soutěž tentokrát se Spring Festivalem vína. Šestý ročník Spring Festivalu vína se uskuteční od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6. Denně od 11 do 21 hodin na vás čekají skvělá vína z Moravy, Rakouska, Německa, Maďarska, Španělska i Francie. Grilované stejky, burgery, čerstvé ústřice, krevety, mořské plody, sýry a sušené šunky. Chybět nebude živá hudba, včetně legendárního Luca Deciho s kapelou Salula New York, a vstup je zdarma. Více info na springfestival.fun, psáno fun. Já připomínám číslo k nám do studia, to je 210 323 919.

0: bude vědět odpověď na otázku, jak vyhrát delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína v ceně 3000 korun. A otázkou pro dnešní den je, kolik dnů trvá letos Spring Festival vína. Volat můžete právě teď. A máme tady prvního volajícího. Halo, halo, Rádio 1 u telefonu.
1: Ahoj, to je František.
0: Ahoj, Františku. Tak co myslíš?
1: No, tři dny, pátek, sobota, neděle.
0: Perfektní, je to tak. Dával si pozor. Tak jo, tak moc gratuluju. Myslíš, že budeš mít čas se tam zastavit?
1: Jo, určitě, počítám s tím právě.
0: Jo, mě to docela taky nalákalo, tak se tam možná potkáme. Dobrý, tak ti moc gratuluju a zůstaň mi chvilku na drátě, domluvíme se co a jak.
1: Díky, díky, ahoj.

Naše na Rádio 1 a teda konkrétně hlavně moje velká oblíbenkyně, londýnská producentka a rapperka Little Sims, vydala nový EPčko, jmenuje se Sugar Girl. Najdeme na něm 4 tracky. Já jsem vám pro začátek vybrala ten s producentkou 070 Shake. Která má parádní takovou až klemskesínou atmosféru. Myslím tu písničku.

0: reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divoký byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
10: Těšíme se na vás.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
12: Reklama na Rádio 1.

tohle je můj oblíbený producent z Nového Zélandu, jmenuje se Jordan Rakai. Můžete ho znát taky jako producenta elektronické hudby, kdy si říká Dan Kai, což jsou jenom poslední slabiky z jeho křestního jména a příjmení. No a na konci dubna vydal nový EPčko, takový kolabo EPčko, který se jmenuje Between Us. Z něj It Never Ends, na kterým hostuje Femiko Lesso, což je bubeník z Ezra Collective.

No a krátce před jednou odpolední si zahrajeme novou písničku Mr. Green Eyes Dante Hitchcocka, kde můžete na feedu slyšet Samaru

Kulturní servis, a to pro dnešní den 11. května 2026. Je pondělí a svátek mají svatavy. Všem svatavám přejeme všechno nejhezčí. A já vám teďka povím, kam se můžete dneska podívat za kulturou, konkrétně do galerií. Otevření nové galerie v průchodu Molochov na Letné od 18.00 vernisáž výstavy Jakuba Bachoríka. Příběh okolo jednoho domu.

nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Obrazárna Pražského hradu na Pražském hradě, stála expozice obrazů. V Rock Café je výstava Climate Revolution od Jiřího 231, Jiří 231. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa, Václav Sokol a jeho hojnost. Na Chvalském zámku je stále výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12 Fashion Grain. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside/Inside. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Ke galeriím, ovšem tímto kultura nekončí, protože u nás na Rádio 1 od 18 hodin pořad Big People, v 19 hodin tradiční pořad CD Nonstop, tentokrát s albem Happy od Public Image Limited. 8 hodin večer potom pořad Eshus ve 21.00 Hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer pořad Inklubátor. Posledním pořadem tohoto dne je od 11 hodin Jazz a Fusion, takže poslouchejte Rádio 1.

V pátek vyšlo album, z kterého mám velkou radost. Je to londýnská producentka Lorraine James, kterou si, nebo minimálně já ji dost často hraju na Rádiu 1. Album se jmenuje Detached from the Rest of You a tohle je výborná hostovačka Habits and Patterns. Od naší oblíbené vokalistky, která se říká Tirza. Dlouho jsme od ní nic neslyšeli, takže tu jsem prostě musela zahrát, že jo? Might seem senseless. Nicméně na tom albu najdete i další výborný jména, jako je Anisha Kim nebo Alan Sparhawk.

duo Patrick Howland a Priory, který se dali dohromady a říkají si Jump Source. 30. dubna vydali společný kolabo album Fold. No a na tomhle albu najdete i tenhle track Close, kde můžete slyšet vokály výborný japonský producentky a vokalistky Poison Girlfriend.

0: Jedna reklama.
1: Prasknul mi displej u iPhoneu.
2: Opraveno.
1: Nefunguje mi nabíječka.
2: Opraveno.
1: Rozbil se mi repráček.
2: Opraveno.
1: Zlomil se mi takovej ten...
2: Opraveno.com.
3: Opraveno.com. Kvalitní a rychlý servis pro váš iPhone, iPad nebo MacBook. Originální displeje, opravy na počkání a 5 let záruka. Jaromírova 34, Praha 2. Opraveno.com.
2: Opraveno.com.
0: Jedna reklama.

druhý letošní release téhletý francouzský producentky a vokalistky Coucou Chloe, která spolu zakládala label Nuxe se Segou Bodegou například.

Londýnský producent Daniel Avery vydal pár dní zpátky tenhle ten track Lazy Dreams. No a ty parádní vokály nepatří nikomu jinému než irský zpěvačce Judy.

0: Reklamarádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.

Máme 13 hodin a 35 minut, vy posloucháte Rádio 1, jak jinak. Tohle je Aneta Martinková, která vystupuje pod jménem Margo. No a vydala tenhle ten novej track, který se jmenuje Červenec 2020, psáno číslovkou. Na produkci spolupracoval i Tomáš Havlen.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Rádio 1.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. I know you inside out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

No a trochu UK dubu nikdy neuškodí. Tohle je To Be Isaiah, což je duo otce a syna z Bristolu. Tvoří spolu od roku 2018 a přesto už je to hodně veliký jméno v dubových kruzích. No a v pátek vydali dva singly a tohle je jeden z nich. Sirocco na Rádiu 1.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
10: Radio 1. Světlo v lese.

Na konci dubna vydal tenhle ten kanadský producent Jack Sopolis nový album, jmenuje se Ambiente. No a tady ten track s tou parádní basičkou, ten se jmenuje Fish Dance. Velmi doporučuji celý album, krásně groovy.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

Máme 14 hodin a 2 minuty. Tohle, co nám hraje právě teďka, to je Larry Heard, a.k.a. Mr. Fingers. Deep House-ovej producent, řekla bych už v celku legendární. Mr. Fingers je jeho jediný solo projekt. A na konci dubna vyšlo jeho nový album, jmenuje se Leave Your Mind, psáno s co nejvíce gramatickýma chybama. Co jste možný schopný napsat? Nebo si představit?

Kdyby vás zajímalo, co si hrajeme od té 12. hodiny, tak na stránkách Rádia 1 je jako vždycky průběžně doplňovaný tracklist pod mým jménem Žofie.

got girls ice cold as it gets. To byl takový My Depressed, nejnovější track tyhle australský producentky. No a tohle už je londýnská Little Sims, další ochutnávka z jejího novýho alba Sugar Girl. Skladba se jmenuje Game On. Tahle skladba měla premiéru během setu Little Sims na Coachelle, kde se i nečekaně objevila i zpěvačka a producentka JT, která hostuje na tomhle tracku.

je další producent z Bristolu. Říká si 1-800-Girls. A v pátek vydal svoje debutový album, který se jmenuje Love. No a najdete na něm taky suprový hostovačky. Jednou z nich je velšská producentka Art School Girlfriend, kterou můžete slyšet na tomhle tracku Sometimes. No a jak jsem říkala, kdyby vás zajímalo, co si hrajeme, tak na stránkách Rádia 1 je průběžně doplňovaný tracklist.

Podle hlasu určitě poznáváte tuhle výbornou newyorskou producentku James Kay. Taky jste ji mohli nedávno slyšet na našich narozeninách v Meat Factory, což byla naprosto skvělá show, taky s GB Clifford domácí. Si to skvěle sedlo. No a James Kay vydala asi ani ne 2 týdny zpátky remixovaný album svého posledního alba Friend. No a na tom přesně najdete tuhle skladbu On God, kterou zremixovala Rosa Terenzi. Další výborná australská DJka a producentka, kterou jste mohli slyšet v březnu v Ankali. Což je náš milovaný vršovický klub.

0: Reklama Rádia 1.
1: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz a nebo na facebookových stránkách Jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: CD non-stop. Za americkým minimalistickým vážnohudebně ambientním projektem Bing & Ruth se skrývá už téměř dvě dekády newyorský skladatel a pianista David Moore. Čtvrté a stále poslední album Species vyšlo v roce 2020 pro londýnský label 4AD. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tohle je producent Olaf Dreyer, který ho můžete hrát. Můžete ho znát i z kapely The Knife. A vydal svoje solo debutový album Loud Bloom. Je to pár dní zpátky. A tohle je ochutnávka z tohle alba, jmenuje se Mac Monday.

0: not sure how I do it, but I'm still real, you know?
1: Tenhle track je pro mě naprostá nostalgie, a to i přesto, že vyšel v pátek. Je to totiž kombinace dvou interpretů, a to švýcarskýho Manu Letaf a berlínskýho DJ Koceho. Dvě jména, za kterýma jsem v mládí hodně jezdila do Berlína. No a ten zvuk mě prostě přinese přímo tam. Do doby před 15 lety? Deseti až 15, ať nežeru. Skladba se jmenuje Real, you know.
0: I'm not sure how I do it, but I'm still...

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výprežní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Určitě jste zaznamenali po 13 letech návrat skotského dua Boards of Canada. Oznámili nový album, který se bude jmenovat Inferno. No a v pátek vyšel tady ten parádní 5-minutový trip-hopový track, který se jmenuje Prophecy at 1420 MHz.

Na to nový LPčko by mělo vyjít konkrétně ke konci května 29. a to na Warp Records.

0: Tohle je můj velmi oblíbený britský producent a DJ a taky grafický designer, který se říká Vegan. Můžete znát taky jeho pseudonym Headache. Nedávno například vydal album, který bylo předělávka slavného...
1: Připravili jsme pro vás 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacka Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

jsem se trošičku zapomněla a kecala jsem vám do hitparády, která je velmi důležitá. Nicméně mluvila jsem o britském producentovi, který se říká Began. Říkala jsem, že vydal nedávno remixový album legendárního alba Moon Safari od kapely Air. Nicméně ten track, co jsem vám hrála, vyšel v pátek a jmenuje se There's Something Here for Us Both. Vyšel na londýnský značce Please Make It Ruins.

No a moje vysílací trojhodinka se pomalečku blíží ke konci. Já se s vámi rozloučím tady tou new schoolovou legendou, jeho africký producent spolek Matambo. Jeho nejnovější skladba Gentle and Feral. No a ještě vás čeká jedna skladba od Annie Domino, Land of My Dreams. V tuhle chvíli už najdete na stránkách Rádia 1 kompletní tracklist všeho, co jsme si od 12. do 3. hráli. Je tam taktéž odkaz na playlist, kam dávám veškeré písničky z letošního vysílání. No a my se zase uslyšíme příští týden, a to v pondělí od 12 do 3. V červnu bude maličká změna, a to, že budu vysílat od 9 do 12. A to má ještě čas. Tak se mějte hezky, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Everybody be cool. You be cool.

I feel happy, yes, all the time. Coco and the Bean, I Tales from the Mouse House. Stali se. Uvítě si skladbou mé dnešní směny, mé jméno je Krištof Knexmark, zdravím všechny vás. Naše milé a drahé posluchače a všechny bratry a sestry v triku a v existenci. No. Doufám, že nadále prožíváte tuto existenci v tomto úžasném multivesmíru. S troškou toho úžasu a nadšení, i když je to občas těžké. A hlavně jde o to,

na kapelu Spearhead. A jejich základní otázku, do you love? Protože aby člověk udržoval optimismus i v dobách těžkých, je dobré znát svoji lásku a skrz mít rád sama sebe, mít rád nakonec i lidi a pak třeba svět a vesmír a tak dále. To, kam až kdo dokážete mít rád, to je na vás. A také je dobré umět to pustit. Neboli let it go. Tak ještě jedna stařinka. Freak power, druhá deska, more of everything for everybody.

Ashley Slater zpěvá kapely Freak Power, momentálně nejvíc hraje s kapelou Heptet, která je skoro česká. A myslím, že nahráli desku, ale to se na toho můžete asi těšit. Tohle bylo ovšem na Freak Power, ještě v době, kdy s ním byl Norman Cook. No a poté, když jste nechali všechno běžet a ležet, tak můžete zjistit, že jste vesmír, jak zpívají Brand New Avis.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
12: Reklama na Radio 1.

narozena v Londýně. Afrického původu Speech Debel. V roce 2009 dostala za tuhle desku Mercury Prize. Vy jste z ní slyšeli skupu Better Days. Featuring Mikachu. A tohle je 4 roky stará deska Sampy the Great. Závěrečná skladba Let Me Be Great.

kapitán Demo, před 11 lety. Nějak nám to utíká, ale bodíky už sbíráme všichni. A kdo je nezbírá, za ty to sbírá nějaké AI. A všichni hezky vyplňujeme svým tajným službám, co jsme dělali. No a tohle je další o něco mladší český kandidát, mladý nadějný

0: Jedna reklama.
1: Prasknul mi displej u iPhoneu.
2: Opraveno.
1: Nefunguje mi nabíječka.
2: Opraveno.
1: Rozbil se mi repráče.
2: Opraveno.
1: Zlomil se mi takovej ten...
2: Opraveno.com.
3: Opraveno.com. Kvalitní a rychlý servis pro váš iPhone, iPad nebo MacBook. Originální displeje, opravy na počkání a 5 let záruka. Jaromírova 34, Praha 2. Opraveno.com.
2: Opraveno.com.
0: Jedna reklama.

holandský producent známý jako Svetson Klank a jeho čerstvý single z minulého týdne Page Not Found. Stejně tak čerstvě vyšlo EPčko Espacio Sagrado od dvojice Matcha a El Inti, jak vydávají na kanadském labelu Cosmovision. Pustíme si skladbu titulní Espacio Sagrado, neboli posvátný prostor. Máte? Pokud máte.

0: Tohle byla Deadová skladba Footsteps in the Stars. Deadová pochází z Austrálie a my jsme za 2,5 minuty zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

Britská trojice vydávající na labelu Ninja Tune EBBB. Vy jste právě slyšeli jejich čerstvý single z minulého týdne Now You Know. Posloucháte Radio 1 za 3 minuty 4 hodiny odpoledne u mikrofonu Krištof. A tak si tak normálně žijem. To je od Rough Kids. Zpívá Duck Shorts. I ain't working.

Tolik tedy Dravkic a stejně tak se přihlásili s novou deskou další matadoři Afrohausu a Face Action. Tak nezbyde, než si z toho něco poslechnout. Journey to your mind. No nevím, jestli znáte Mysl, to je taková aplikace pro vědomí. Na něco se to hodí, na něco je to dost nešikovný. Tak tady máte Cestu myslí.

0: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.
1: Tohle je Martin Iveson, známý jako Ed Jazz. Jeho letošní deska obsahuje neuvěřitých 27 skladeb. Pustíme si skladbu 25. Universe Love featuring 8 let. To se vždycky hodí takový věc. Můžete tančit, pokud neřídíte.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, dam.
2: CD Nonstop. Za americkým minimalistickým vážnohudebně ambientním projektem Bing & Ruth se skrývá už téměř dvě dekády newyorský skladatel a pianista David Moore. Čtvrté a stále poslední album Species vyšlo v roce 2020 pro londýnský label 4AD. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Je to taky čas na druhé čtení druhé poloviny Kulturního servisu Rada 1, takže pro dnešek je to naposled, co slyšíte Renegade Soundwave a jejich Thunder. Omlouvám se všem těm, kteří už to po těch 35 letech nemůžou ani slyšet. Já si to teda furt užívám. Z koncertu a tančíren zveme vás na Bike Jesus, do Bike Jesusu, tam dnes hrají kapely Hands Like Houses, Broadside a Glad For Today. Ve Středočeském muzeu od 7:30 zahrají kapely Black Doldrums and How Yes No. Paláci Akropolis od 8:30 vystoupí Mia Dyberg Trio. V Lucerne Music Baru od 8:00 budou dnes předávání cen Apollo, vystoupí Ida a James Cole, The Prostitutes a nebo třeba Jakub Koenig. Meat Factory od 8:00 zahrají Gnut a Edit. A v Novoměstské radnici od 7:00 vystoupí Julie Rose. Filmových představení zveme vás do kina Pilotů, od 6:00 se tam promítá Ďábel nosí Pradu 2 a od 8:30 film Drama. V Edison Film Hubu od 7:00 Zlatá vařečka a od 9:30 Zmizení Josefa Mengeleho. V kině 35 od 6:00 Údolí včel a od 8:00 Renoir. V kině Přítomnost od 8:00 film Co nám zbylo z lásky. V kině Dlabačov od 6:00 Někdo to rád v Plzni a od 8:00 Říkají mi Lars. Z divadelních představení divadlo D21 od 7:30 Kuchařka pro disidenty. V divadle v Křižnické od 7:30 Eleanor. V divadle v Celetné od 7:30 Král Lír. Klubovna Kašpar taktéž od 7:30 Kráska z Línejn. V Jatkách 78 taktéž od 7:30 Čekání. Divadlo pod Palmovkou od 7:30 Máma. Švandovo divadlo od 7:00 Pravidla Nirvány. Ve studiu Hrdinu od 8:00 hrají Trapézu. V Lodi tajemství od 7:30 zase zahrají My kluci, co spolu chodíme, jejich Tajemný hrad v kalhotech. A divadlo X10 od 7:30 představení Demonstranti. Vydržíte ji na všech frekvencích Rádia 1, ať už v Praze, Plzni, Českých Budějovicích či Liberci, či v DABu na skoro celém území republiky a na internetu na skoro celém území této planety. Vězte, že na Radu 1 do 6:00, teda v 5:00 uslyšíte krátký rozhovor s ředitelkou festivalu Tanec Praha Ivon Kreutzmann o aktuálním 38. ročníku. V 6:00 přijdou pánové z Big People, pořad pro velký kluky, jak připravují Simons and Luke the Cook. V 7:00 CD non-stop s dvojicí Bing and Root, jak před chvílí říkal Josef. Od 8:00 strýček Míša, jeho cestovatelský pořad Ešus. Dnes je vás jeho host provede Ugandou a pěstováním kávy a vším možným. Od 9:00 mám pak strýček hraje hudbu za dobrou práci. V 10:00 pořad Inklubátor a v 11:00 Jazz a Fusion hodinka, tak jak ji připravuje drahý kolega Daniel Vojček. Jmenuji Krištof Königsmark, nadále vám přeju příjemný poslech. Pustíme si Jakuba Koeniga, který dnes bude vystupovat na cenách Apollo a možná i něco dostane. Když vlastně nevím, asi jenom.

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Mezi ploty!

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
5: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
4: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
5: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
4: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
5: A vstupné je zdarma.
4: Více informací najdete na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Reklama na Radio 1.

Další dlouhrající deska u britských Submotion Orchestra. Spatřila světlo světa minulý týden. Jmenuje se Past Me By. Už jste z ní slyšeli několik singlů, stejně jako i ta hezká Barrier View Mirror. Není vám úplně neznámá. Tohle je australský projekt Kalia Scintilla. A jejich skladba Golden Road v čerstvém remixu od dvojice Liquid Bloom and Bloomurian.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

slovinští Laibach jsou tady s novou deskou, která se jmenuje Music. Vy jste slyšeli, to bylo Singularity featuring Donna Marina Mortensen.

jedna z mála variant, jak se George Michael může dostat na Radio 1. A Kej má pravdu, že se ten text takhle vytáhne. Skladba následující je závěrečnou skladbou zemské desky irský Kneecap. Znám jich to rapperů filmem podpořený. Spolu účinkuje Kate Tempest.

Here we go.

To byl producent O'Flynn na jeho nový single Sekete, který jenom by the way vytvořil během YouTube prezentace své tvorby. Featuring Swordman Kytala, tomu patřil ten hlas. A ještě jedna čerstvá novinka, než se přiblížíme chystanému rozhovoru o tanci Praha. To byl neznámý poměrně producent Jonas Starek. Skaba No Tomorrow.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz. Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Vážně, milí posluchači, slyšíme se snad všichni. Je 5 hodin a minuta k tomu. Já už po mnohokráté vítám u hostovského mikrofonu Rady 1 ředitelku Tance Praha Ivon Krojcmanovou. Pěkné, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je to 38. ročník, to se skoro už, to už je instituce nad instituce, dalo by se říct. No. Ale přesto je to vlastně skoro nový letos, ne?
1: No je to tak, každý ročník je tak jiný a taky se mi nádherně obměnil tým a ten, který už teď 2 roky funguje, tak je naprosto fantastický. A tím pádem já mám radost, že ten program se podařilo udělat neuvěřitelně bohatý, diverzifikovaný a zase jedeme do dalších měst, nejenom v Praze budeme hrát, ale dalších 21 měst a obcí po celé České republice.
0: No, rovnou odrazme se od toho konce, to mě právě zajímá ta zkušenost s těma městama, obcema v té republice, kolik tam lidí vlastně nakonec přijde, nakolik to má ohlas, nakolik se vracíte na ty samé místa.
1: My se moc rádi vracíme, protože si to získává víc a víc svoje publikum. Já bych chtěla jenom říct, nebojte se Tance, on je prostě úžasný. A vůbec není potřeba něčemu rozumět nebo mít pocit, že ježišmarja, tohle nepochopím. Ne, tanec je strašně otevřený a dává velký prostor fantazii diváka. A to je na něm krásný. A když se trošku napojíte na ten pohyb a řeč těla, tak samozřejmě vás strhne i hudba. A ta hudba je velmi autentická, je současná. Já jsem třeba unešená z představení, který se jmenuje Combat de Lion, který udělal Zora Snake z Kamerunu a on vlastně kombinuje prvky afrických bubnů s evropskými elektrobeaty a ta atmosféra je naprosto strhující. To je třeba jeden z mých vrcholů festivalu, protože na Jatka 78 zavítáme zase po pár letech a tam si myslím, že to teda bude úžasné.
0: No, jste převážně v Ponci, trošku na Jatkách a pak jsem tam koukal, jsou i nějaké nová místa.
1: Tak Hudební divadlo Karlín, to je takový vrchol festivalu vždycky, tam budeme mít Christose Papadopoulose. Zajímavý na něm je, že on se dostal na scény největších tanečních těles po celé Evropě a je to Řek, který před 10 lety byl jako objevený nový talent v Plzni na festivalu Spring Forward, který jsme taky pořádali. Takže je to takzvaný Airways Artist, objevený talent před 10 lety, který má za sebou obrovskou kariéru. A ten jeho minimalismus, repetitivnost a způsob, jakým pracuje s pohybem v prostoru s těmi nejmenšími detaily, je naprosto fascinující a strhující. Takže to je ale až závěr festivalu 23. června. Ale já musím říct, že mezi tím i v tom Ponci máme třeba takový kombinace jako flamenco dancer, kde čekáte kytaru, ale je tam zpěvačka a má naprosto famózní hlas. A ta tanečnice vychází sice z té techniky flamenka, ale je úplně contemporary, je to úplně jako nový model. A nebo Izraelky, které jsou úplně famózní, jedou sem úplně mimo jakoukoliv podporu státu Izrael, to jsme si jasně řekli. A jedou sem proto, že chceme ukázat, že i ve válkách muzy nemlčí.
0: No, oni čas pak nakonec prospívají, mám dojem někdy taky trošku, protože proti čemu tančí?
1: Je, no, a jako ten, to vyjadřování pocitů lidí, kteří zažívají takovýhle složitý situace, je hrozně autentický a opravdový. Týká se to i samozřejmě Ukrajinek, protože opět věnujeme úplně v konci festivalu 19., 18., 19. a 22.
0: června.
1: Června, prostor, vlastně i ukrajinský tvůrky, některá žije už 4 roky v Praze, Janě Reutové a bude mít nádhernou premiéru a tentokrát pozor pro cílové publikum úplně jiné, budou to děti a to i batolata, i děti mezi 3 a 6 lety a její hudebnice Milia Natková je naprosto famózní, která dokáže nádherně pracovat s různými instrumenty i s hlasem. Takže vytváří takový bezpečný prostor a to představení je i specificky určený pro děti s autisty, s autismem.
0: Jak takové představení trošku naznačte ještě trošku?
1: No, Marietka Kalous k tomu vytváří scénografii, ve které se budou ty děti cítit dobře. Proto říkám safe place, protože bezpečný prostor. A mají 3 úžasné interpretky tanečnice, které provedou ty děti tím prostorem, ale přizpůsobí se oni dětem, ne děti tomu, co se po nich chce. Takže je to vlastně interaktivní a je to strašně hezky vymyšlený, aby i dítě, který se třeba zrovna nechce zapojit, tak si mohlo najít svůj kout a chvilinku se jenom dívat a pak se zase zapojit. Takže je to strašně vstřícný a moc se na to těším.
0: Takže tři představení budou tyhle ty představení.
1: Čtyři, dokonce 18, 19 červen a také pojede do regionu.
0: Také pojede do regionu, takže i s dětma můžete, je tam ještě nějaké další dětské představení?
1: Je tam představení italského souboru TPO, jmenuje se Tana a to zase fantasticky pracuje s tím světem přírody. Ty děti vás vlastně vtáhnou vás do prostředí lesa, používají k tomu nádherně vytvarované projekce a rekvizity, který mění neustále svůj účel. Takže je to velice zajímavý a je to prostě bujná fantazie a na konci zase si ty děti můžou trošku ten prostor sami osahat.
0: A protančit.
1: A protančit, přesně. A to bude hned z kraje, to bude taky toho 4. června, tam je nabitý den, dvě představení pro děti a pak večer jatka s našimi kamerunskými hosty.
0: No, na to bych se rád šel podívat.
1: To stojí za to. No. Já říkám kamerunčtí, ale vlastně tam jsou tři afričtí tanečníci, jeden z nich je právě Zora, ale pak jsou tam ještě tanečnice z Filipín, z Spojených států, bubenice z Afriky a elektrobeat dělá Polák, takže je to vlastně umění čtyř kontinentů.
0: No, normálně z planety, že jo? Když bychom to zmenšovali, jako. Všichni jsme ze stejného místa.
1: Jo.
0: Ještě jsem rovnou bych se věnoval zahájení festivalu, to Guy Nader a Maria Campos, Natural Order of Things.
1: To je prostě famózní věc, já se strašně těším, že to udělají v Ponci, protože tam máte velmi blízký kontakt diváka s těmi umělci a oni dělají představení, který se pohybuje v takových vlnách, že se vlastně v podstatě se naladíte na rytmus moře a máte pocit, že jste součástí toho, co moře, velkého oceánu, plného lidí, kteří mají naprosto famózní pohyb. Obávám se, že bude velmi brzo už vyprodané tohleto zahájení, ale vlastně mi to připomíná trošku i toho Christose Papadopoulose na konci, protože on má podobný způsob práce s tím opakováním pohybu, který ale se neustále v malých detailech rozvíjí a tím vás vlastně dostává do toho tranzu. A když jsme u toho tranzu, tak já si myslím, že zrovna vaši posluchači strašně ocení Rave Lucid. To je představení, který navazuje na loňský velký úspěch Level Up, který jsme dělali na střeše na Vltavský VPP kampu, protože tam vlastně můžete otevřít ten prostor, dát vyniknout streetařům, tanečníkům, který jsou prostě většina, jsou hiphopeři nebo dělají různý techniky, dneska jich je řada. K tomu mají DJ-je, roztancujou sami to pódium a pak tam pozvou všechny, aby se tý společný party zúčastnili, takže to bude nádherný večer nad Vltavou.
0: 11. června VPP Campus Vltavská, to vůbec nevím kde.
1: To je bývalý Orko, ta velká kachlíková budova, která vlastně se trčí takhle nad Vltavu a když vyjedete výtahem do 5. patra až na střechu, tak máte neuvěřitelný pohled na Prahu.
0: A my to děláme. To je zpřístupněný normálně.
1: Je to zpřístupněný, jsou tam i kavárny, ale tady to bude vyloženě pro nás a dali jsme to na to hollywoodský slunce, aby nám tam toho zapadalo a aby to bylo krásný. Tak držte nám palce s počasí.
0: No, hlavně, aby vyšlo počasí právě. No, tak 11. června to by celkem možná i mohla.
1: Jo.
0: Co je například český kolektiv? A jejich pradleny.
1: Holektiv a pradleny, to je výborná věc. Holektiv je docela známé trio českých tanečnic a novocirkusových umělkyň, které se vracejí ke spolupráci a pracují s Veronikou Riedelbauchovou Poldauf jako režisérkou a vybrali si to téma pradleny, nechali tomu tenhle ten drsný název, ale je to samozřejmě o ženách, o postavení žen, o tom, jak jsou vnímány. A spolupracují právě s Ginadera Mario Campos, který teď přijedou udělat workshop 13. a 14. května tady budou a ještě navíc tady měli i Kiko Lopéze a Hektora, kteří s nima taky pracovali na pohybovém materiálu. Takže naší snahou je, protože to je další koprodukce festivalu, aby ti čeští umělci měli možnost pracovat s někým ze zahraničí, ať už je to mentor, dramaturg, scénograf, hudebník, kdokoliv. A jsem strašně zvědavá na ten výsledek, je o to velký zájem v regionech, takže si myslím, že se dost pobavíme.
0: Tohle se koná na Kostnickém náměstí, mm-hmm. venku. Kde je Kostnické náměstí?
1: Kostnické náměstí je na Žižkově, kousek od Ponce. To je prostě taková naše nádherná oblast. Ona je hezky zrekonstruovaný a je tam nádherná plocha mezi stromy, kde se dá opravdu dělat lecos, takže tam směřujeme i některá další představení. Jediný z těch openérů, co se snažíme udělat trošku jinde, je Adriana Štefaňáková. A to je další náš koprodukční projekt, který se jmenuje Overexposed. Adriana mimochodem bude mít 14. května premiéru v Ponci jiné inscenace. Ona je nabitá energií, je to naše nová rezidenční umělkyně v Ponci a přihlásila se i do toho open callu na festival, protože chce trošku zkoumat to, jak jsme strašně závislí na mobilech, sociálních sítích a jak nás od toho odtrhnout prostřednictvím umění, a pozve si k tomu famózní tanečníky z různých zemí Evropy.
0: A to se koná na Můstku?
1: To se koná na Můstku.
0: Dole, venku,
1: dole,
0: přímo?
1: A bude to jeden den v Praze 14. června a pak to bude ještě v dalších regionech, takže zase to prostě vyhledává ty rušný místa, kde se lidi hodně pohybujou, a je to samozřejmě věcí určité interakce s těmi diváky, kteří jsou zvyklí na ty mobily a kteří nějakým způsobem se mohou i zapojit.
0: S mobilem.
1: S mobilem. Většinou chcete po lidech, aby ho vypli, tak tady ne.
0: No, tak to je zajímavý. Tak 14. června na Můstku v 6 a v půl 8, dvakrát za sebou, vždycky přesně, tak na hodinku přesně. Nebo na půl hodinku.
1: To bude půl hodinka, to nebude dlouhý, ale určitě to bude hodně zajímavý. My ty openery děláme takový, že se vejdeme do půl hodiny, přeci jenom toho stojíte, ale jeden opener teda musím říct, že je úplně famózní a jiný než všechno ostatní. A to je představení Mizu. To dělá Japonka, která se jmenuje Sachi Noro, žije ve Francii. A možná si někdo z posluchačů vzpomene, že tady byla ještě před covidem s představením origami s kontejnerem velikánským. A byla to taková pohybová instalace v prostoru s tou velkou scénografií. Tady přizvala ke spolupráci loutkoherečku a výtvarníka, který vytvořil molo a výtvarný objekt na vodě, na vodní hladině. Takže budeme tančit na vodní hladině. Vybrali jsme si k tomu prostor, který je velmi blízko majáku Zdiby, což znamená, že prostě buď musíte vzít kolo nebo kolečkový brus a dojet tam po té cyklostezce.
0: Podél vody
1: a nebo do Roztok vlakem a pak převozník, že jo.
0: No to jsem zvědavý, kolik vám dojazdí lidí.
1: Jo, už to máme skoro vyprodaný. A my tam v těch prostorech majáku ve Zdibech uděláme i představení Lotyšů, který máme vůbec poprvé na festivalu. Artur Senegalis, jmenuje se Silhouette Letters a to je takový hodně novocirkusový duet. A pak převedeme diváky na to slepé rameno Vltavy a tam budeme tančit na vodní hladině. A já vlastně můžu malinko naznačit ten vtip a úžasný experiment. Ona tančí s loutkou, která je vyrobená z ledu.
0: Oh yeah.
1: A ta loutka se tím pádem proměňuje během toho tance.
0: Jo, a na konci už jenom drží
1: to
0: trošku
1: uvidíte.
0: Vody.
1: To se pozná.
0: To je hezký, takže to dohromady, ty Lotyši a
1: ty Lotyšové a japonsko-francouzský představení Mizu máme dohromady v jednom večeru.
0: A teď je to kde? A já to nemůžu najít.
1: A je to Maják Zdiby a je to 16. června v 19.30.
0: 16. no vidíte, ano, tady to je.
1: No je to hodně nabitý, no. A vlastně z toho krásného programu bych ještě připomněla, že se nám vrací do Prahy Jožo Fruček a Linda Kapetány, a to je známá dvojice, která působí dlouho v Řecku, ale Jožo Fruček je původem ze Slovenska. A tentokrát je to obrovská pocta Lindě jako tanečnice, která je naprosto famózní. Mě na to vlastně upozornil Rostě Novák, který mi říkal, Ivone, já jsem viděl prostě představení s Lindou, to je neuvěřitelný. Protože oni spolu taky hodně spolupracovali s Laputikou a přál si, aby jsme to uvedli na Jatkách. A já, když jsem to představení viděla, tak jsem neváhala ani minutu.
0: Tak to jsem zvědav.
1: A tohle představení bude 19. června večer v 19.30, Jatka 78.
0: Jo, a ještě zároveň ten samý den máte ještě Janu Rautovou a tajemství měsíčního světa.
1: To máme dopoledne, to jsou ty krásné dětské věci, o kterých jsem mluvila, takže to se všechno dá stihnout.
0: Dá se to stihnout, vlastně to máte...
1: Můžete v 5 hodin na jedno představení a v 19.30 se přesunout o tom
0: nic
1: už bez dětí.
0: Nic se nekryje.
1: Nic se nekryje.
0: Jenom ne. Si vemte dovolenou od 1. do 23. června.
1: Tak bych to nějak doporučovala a když nestihnete všechno v Praze, tak hodně se toho koná i v regionech. Takže třeba v Plzni, v Brně, v Ostravě, v Hradci Králové, v Chocni. A někde uvádíme i česká představení, která jsou naprosto výjimečná. Která patří do repertoáru Ponce. Ponec je na tom letos hodně špatně finančně, tak jsme moc rádi, že můžeme ty tanečníky alespoň podpořit tak, že je vozíme do regionů během festivalu.
0: No, jak se daří Tanci Praha jako festivalu, jako takové?
1: Festival žije. Jak vidíte, žije velmi čilým životem. Krácení jeho dotace není tak razantní, není ani 10%, takže to jsme ještě schopní ustát, i když jako s odřenýma ošima, jak se říká, protože všechny ceny jdou nahoru a hlavně je teď strašně těžký, že se vám občas ruší lety a musíte kupovat dražší letenky a začíná to být na hraně. No, zatímco Tanec Praha jako organizace si letos vysloužil, nevím čím, 2-0 velký od grantový komise Ministerstva kultury, jednu za Ponec, druhou za Českou taneční platformu. Obojí funguje fantasticky s novými týmy, takže jsem tomu velmi překvapená a doufám, že se to změní.
0: No, myslím, že na tom pracujete a když tak řekněte ostatním, ať také tlačí.
1: Já myslím, že by měli tlačit všichni, co dostali ty nuly, nejsme jediný, je nás 55 v našem oboru jenom a je to velká škoda, protože většina nových tvůrčích projektů dostala nulu, což mě přijde teda taky strašný a je to k zamyšlení a já se snažím udělat jediný, bojovat za tyhle všechny asi minimálně 30 kvalitních projektů a domluvit se na Ministerstvu kultury, aby prostě navýšili rozpočet na živý umění, protože si ho zaslouží a protože je strašně důležitý, aby vznikaly nové věci a nejenom se pořád opakovalo to, co už tady bylo a Ponec otevřel prostor úplně nový generaci. A ta si zaslouží zrovna tak podporu jako ti, co už tady tvoří dlouho.
0: Tak po těch 38 letech to už je skoro třetí generace. Ne?
1: No, to už je, ano, máte pravdu, to už je třetí generace a je plná energie a plná skvělých nápadů, takže pořád máme co uvádět.
0: Takže vládní program zítra se nebude tančit všude, prostě ideálně zrušit.
1: Já myslím, že to není vládní program, že to je jenom otázka několika lidí v grantových komisích a ono stačí je třeba obměnit nebo si o tom trošku otevřeněji popovídat. A na druhou stranu ty finance jdou dolů a ty nároky finanční jdou nahoru. Takže je opravdu potřeba navýšit rozpočet na živý umění a to neříká jenom taneční obor, to říkají všichni. Takže já jenom můžu držet palce, aby se to povedlo, protože i ten příslib ze strany nového pana ministra tady je.
0: Tak já vám budu také držet palce, jak to dobře dopadne. Váš program je s každým rokem pevnější a jasnější a když to dobře půjde, tak ještě další 40 let, že jo?
1: Děkuji za přání, dobře. Jsem nevěděla, že musím přežít 100.
0: V dnešní době už je to prý jednoduché.
1: Tak jo, tak já to zkusím.
0: Jo, tak to zkusme. A vlastně jsem se chtěl zeptat, taková poslední boční představení, netančíte někde v nějakém představení, neutáhli vás někdy někdo?
1: Mně teda určitě nikdo do představení neutáhne, ale jestli něco miluju, tak je to zatančit si na party, jakmile zahájíme festival, zakončíme, anebo třeba s Rave Lucid, protože tanec strašně obohacuje, uvolňuje a dává tak pozitivní energii, že ji všichni potřebujeme.
0: Tak. Všechno musí proudit.
1: Ano.
0: Láska a krev. Tak jo, já vám moc děkuju. Celý program, milí posluchači, znáte moc dobře, tanecpraha.cz, celý program se všemi detaily, odkliky na lístky a tak dále. Mým hostem byla Ivon Kreuzmannová, ředitelka, já se těším snad zase příští rok ve vší parádě.
1: Já se taky moc těším a přijďte tančit.

0: Tolik tedy rozhovor Simon Kreinsmann na Tancem Praha. Myslím, že rozhodně byste podpořit. Poslední skladba, která nám zněla pod rozhovorem a teď ještě doznívá, je nový singl od projektu Akusmy, které jste mohli slyšet v rámci festivalu Spektakuláre. Jmenuje se Anima. Udělal ho spolu s Danielem Brantem, který sám o sobě je také poměrně známý, a to, že byl bubeňkem projektu Akusmy, jsme všichni zjistili až na koncertě. Dvouminutová pauzička, za chvilku jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multi peku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Reklama na Radio 1.

Nový single od německého producenta, které znáte jako Para for Kuva. Jmenuje se Jury. A vyšel minulý týden. A jakož na některé z vás, již se ta čina přivalila, na některé z nás tady třeba na Vinohradech se teprve chystá. Venku konečně zalévají, někdo asi konečně zaplatil tou správnou modlitbou. Tak tady je na vzpomínka na rok 2011 a trojici Krak and Smak z holandská jejich skladbu The Storm.

0: Jedna reklama.
1: Prasknul mi displej u iPhoneu.
2: Opraveno.
1: Nefunguje mi nabíječka.
2: Opraveno.
1: Rozbil se mi repráče.
2: Opraveno.
1: Zlomil se mi takovej ten...
2: Opraveno.com.
3: Opraveno.com. Kvalitní a rychlý servis pro váš iPhone, iPad nebo MacBook. Originální displeje, opravy na počkání a 5 let záruka. Jaromírova 34, Praha 2. Opraveno.com.
2: Opraveno.com.
0: Jedna reklama.

0: Tolik minulý měsíc vyšla deska Olivera Kolického. Se skladbou Water With Me a zpívala jistá Frida Darko.
1: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
0: Před mnou už jenom kousek této skladby a pak ještě jedna skladba poslední. A už se tady na vás chystají, pánové, co jsou tady za velký hochy?

0: Tak nevím, jestli u vás už prší, nebo ještě ne. Jestli fouká, nebo ještě ne. Hlavně, že trošku té vody do té krajiny. To je, myslím, důležitější, než hezký počasí někdy. Vám přeju, ať vám vaše počasí je takové, jaké si přejete. Ať se umíte správně dívat na oblaka, aby byly taková, jaká potřebujete. Viz film Muži, co zírají na kozy. Poslední skladba bude drobné pozvání nep přátelé a oblíbení britští cestující broken folkový umělci Luna Tractors. Po dlouhé době zase zavítají do České republiky i s vystoupením, konkrétně tedy myslím, že 2. června ve Vleštvanice. A potom hlavně na festivalu Artorzo, který se bude konat 12. a 13. června na Hradě Krakovec. Tak ti budou jejich závěrečná skladba z jejich debutové desky. Z roku 2021 bude mou poslední skladbou Ecclesiastes od Luna Tractors. Tohle byla novinka od label YHV Daring Q. I always... Chtějí nechám trošku nastoupit. Celý tracklist pomíme nemůžu teď na webu Rady 1. Moje jméno je Krištof Kriegsmark, budu se s váma těšit za 14 dní v pondělí. Zase naslyšenou.
1: Vanity of vanities, all is vanity. What profit have we all from all our work under the sun? A generation passes, a generation comes, the earth still

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
8: Těšíme se na vás.
10: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlo Bravo.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Big people. Don't shoot. Gun sound.
13: Luke the Cook and Craig Mott. Every other Monday from 6 p.m.
14: Okay, cool, man.

I don't know.

Aynen.

Call me like you want it.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Je hlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfc.cz.
2: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
3: Dřív se tu spojovaly hovory, dnes tu spojujeme současné umění. V galerii Prostora vystavujeme soukromé sbírky umělců u jejich domácí depozitáře. Naleznete nás u náměstí Míru v Blanické 9 v bývalých telefonních ústřednách v srdci Vinohrad. Více informací na prostora.org. Mediálním partnerem je Rádio 1.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
9: Reklama na Rádio 1.

CD non-stop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s americkým projektem Bing and Ruth, a bude znít zatím poslední album z roku 2020 Species, které vyšlo na značce 4AD. My si dáváme tenhle ten projekt do CD non-stopu ne poprvé, a to tentokrát v souvislosti se solovou deskou Davida Moora, frontmana téhleté newyorské skupiny a tělesa, které se pohybuje na poli minimalismu, ambientu a vůbec vážnou hudební muziky i filmové hudby. Projekt právě založil skladatel klavírista David Moore v roce 2006 v New Yorku, tenkrát jako student newyorské New School for Jazz and Contemporary Music University. Tou první deskou, kterou vydal, byl album s názvem Kentile Floors, tohleto CDR-ko, který si vydal sám tenkrát přes svůj Bandcamp, nevíme si řadit úplně jako první CD, každopádně po krátké pauze, kterou Moore strávil prací na jiných projektech, se v roce 2010 opět vrátil k Bing and Ruth, tedy už vlastně s 11členým ansámblem natočil také debut album City Lake. V roce 2010 právě vychází na značce Happy Talk, později také třeba Revenge International, která ostatně pak upisuje s tou pak druhou, respektive třetí už deskou Tomorrow Was the Golden Age, která vyšla na tom newyorském vydavatelství v roce 2014 a v zápětí vychází i v reedici právě album City Lake o rok později. Doplním, že to album Tomorrow Was the Golden Age z roku 2014 už natáčelo v sedmičlenné sestavě, která vlastně se ustálila, a Bing and Ruth i pro jejich neotřelý a náročný způsob kompozice získalo nadšené publikum. Ostatně o tom, jak naživo zní, jste se mohli přesvědčit o tři roky později, v roce 2017, kdy přiváží do Prahy také své pak třetí oficiální, celkově čtvrté album No Home of the Mind, které jste také v CD non-stopu naposledy slyšeli, které vychází pro už značku také 4AD pro Evropu, a zde se do popředí opět vrací zvuk klavíru. Ostatně ten byl náplní jeho solového vystoupení Davida Moora ve Futuru Music Baru v listopadu roku 2017. No a doplním, že skladby na tuto desku byly komponovány během četných sessions na 17 klavírech po Severní Americe i Evropě, a album pak bylo nahráno během pouhých 2 dnů v kostele v Hudsonu. Vy dnes uslyšíte zatím stále poslední, to čtvrté, respektive páté už album newyorského projektu and Ruth, a to desku Species, která vyšla opět na značce 4AD a nabídla tentokrát 7 vážno hudebně ambientních kompozic, které můžou vyvolávat takové cinematické určitě nálady. Na desce se podílel třeba basketista Jeff Rettner, klarinetista Jeremy Weiner, a David Moore kromě klavíru hraje i na varhany. Krásná deska, kterou za chviličku uslyšíte. Poté v této dekádě se David Moore vydává spíše na solovou dráhu a vy pak můžete najít v roce 2003 jeho spolupráci s americkým zpěvákem a skladatelem Steve Gunnem. To bylo jejich společné album Reflections Volume 1, Let the Moon Be a Planet, které vyšlo na značce Revenge International. Rok na to pak vychází i živá podoba jejich společného vystoupení z Londýna pro značku Revenge International. No a jak jsem řekl, letos z kraje roku v únoru se objevilo pak solové album Davida Moora Grace the Bell pro opět newyorský agilní label Revenge International, kde najdete čistě vážnou hudební kousky od tohletoho newyorského klavíristy, skladatele a frontmana projektu právě Bing and Ruth. Teď už David Moore a jeho projekt Bing and Ruth na zatím stále poslední desce z roku 2020, desce s názvem Species, značky 4AD, a já vám přeju krásný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. I know you inside out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Omsquare, VVVčka nebo něco něco.

0: Krásný dobrý večer ze studia Rádia 1, jako každé pondělí. Po 8. hodině vám přeje strýček Míša a máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první, cestovací, jako vždy Ešus, dneska se vydáme na Rovník. Hodina druhá bude plná hudby, kterou jsem pro vás vybral. A když jsem si teď znovu tady v rádiu poslouchal, tak je to opravdu chaotická směs všeho možného, ale zase let's dance, takže bude to opět do tance. Tak trošku doufám nějaké covery, ale bude tam i nějaký chill out na lehký odpočinek. Tak to všechno na úvod, tedy strýček Míša, Rádio 1, Ešus, hudba za dvoru práci a frčíme vpřed. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer vám dnes už po druhé ze studia přeje strýček, hezký večer, strýček Míša. A dovolte mi, abych ve studiu uvítal Luboše. Luboše, dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Nebo dobrý večer spíš.
1: Dobrý večer všem posluchačům a i vám, Míšo, děkuju za pozvání.
0: Já vlastně ani, my jsme se dostali k sobě přes posluchače nějakýho, který mi říkal, Luboš jezdí do Ugandy a pěstuje tam kávu. To byla první věta, kterou jsem dostal, říkal, šup jsem s ním, jako, je to tak.
1: Je to tak. Je to
0: jinak kamarád. Děkuju za pytlík kávy, jo, já ho pak ještě musím vyfotit. A pojďme úplně na začátek. Jak se Luboš dostal do Ugandy poprvé, protože vy už tam jezdíte 13 let, že jo?
1: No,
0: nebo 14, nebo kolik?
1: Je to 13 let, co jsem tam jel poprvé.
0: Jo.
1: Letěl poprvé. A bylo to tak, že já jsem byl jako dobrovolník v rámci naší církve katolické, takže jsem pracoval pro papežská misijní díla v litomyšlické diecéze a tehdejší národní ředitel papežských misijních děl, dnešní misio projektu, páter Jiří Šlégr mi zavolal a zeptal se mě, jestli bych s ním jel do Ugandy.
0: Takže průvodce. Parťák na cestu.
1: Parťák na cestu a spíš jsem pak pochopil, že jsem měl být jako držák mikrofonu.
0: Jo. K čemu byl potřeba mikrofon v Ugandě?
1: On tam jel natáčet na misijní cestu, aby vlastně se zdokumentovali projekty, které se podporují a podporovaly tenkrát z České republiky. Měl sebou profesionálního kameramana Honzu Štindla a chtěl k sobě mít ještě nějakého dalšího člověka, který právě bude držet ten mikrofon a bude mu tam po ruce.
0: Tak jaká byla cesta do Ugandy, nebo jak dlouho jste tam byli poprvé?
1: Poprvé jsme tam byli 2 týdny a strávili jsme tam 10 dnů v kněžském semináři, kde jsme bydleli a cestovali jsme po diecezi Kasese a diecezi Fort Portal. Navštěvovali jsme chudé vesničky, školy, siročince, které se vlastně podporovaly tenkrát z České republiky a dělali jsme o tom film.
0: Já nabídnu vám všem, kteří nás teď posloucháte, pokud byste se chtěli jakkoliv připojit, na cokoliv zeptat, či něco dodat, tak učiňte na facebookovém profilu Ešusu a já si právě otvírám zprávy, takže to uvidím, ať napíšete, kam napíšete. Co všechno tam teda diecezie podporuje? My jsme tady se minule povídali s paní Gamba z UNICEFu, takže to má hodně k sobě blízko, si myslím.
1: Má to k sobě blízko. Papežská misijní díla, když se podíváte potom i na web.
0: Nikdy jsem neslyšel. CZ.
1: To se jmenuje papežská misijní díla a jsou to misie, které přímo zastřešuje papež. Jo? Takže vlastně v rámci těch misijních děl se podporují po celém světě projekty vzdělávací, to znamená opravdu školy, střední školy, projekty nemocnic, siročinců. Takže je tam velká škála těch věcí, které se podporují a vždycky to funguje tak, že v té, řekněme, misijní chudé zemi, jako je například Uganda, vznikají projekty asi tak podobně, jako když si my tady píšeme projekt na dotaci například Evropské unie, akorát, že to je třeba napsaný jenom tak na papíře rukou a nějaký kněz nebo nějaký učitel ví, že je potřeba postavit školu. že v té obci je například 900 dětí a škola tam vlastně není. I když stát jako garantuje vzdělání, ale ta škola tam není a je potřeba ji postavit, tak on napíše projekt, který dá na papiska místní díla a napíše, že pro kolik dětí je a vždycky je tam jejich spolúčast, že například ty lidi tam vypálí cihly nebo něco udělají a napíšou, kolik potřebují od nás a na co. Že potřebují třeba na chod té školy, na plat učitele nebo potřebují na koupit na střechu nějaký plech. A tohleto se potom posílá do Říma a tam se vlastně rozdělují ty jednotlivé projekty do těch našich států bohatších, kde se vlastně ty peníze vyberou. Takže oni to potom vlastně přiřadějí, že dobře, tak tyhle ty projekty v téhle zemi budou podporovat třeba z Holandska, tyhle z České republiky, že v České republice se vybere ročně zhruba kolem 30 milionů korun a ty se potom rozdělují.
0: S tím už se dá cokoliv dělat.
1: Ano.
0: To
1: se potom rozděluje na různé projekty po celém světě. A my jsme se vlastně na takovéhle projekty šli podívat, protože to je, funguje to zároveň jako taková kontrola, že ano, nejenom, že jsme poslali nějaké peníze, jo,
0: že
1: ale
0: se
1: ono
0: ví,
1: tam...
0: že z toho místní ano, předák nová auto.
1: Ano, jo, přesně tak. Někdy to auto má, protože oni si zažádají třeba o auto, protože
0: ne, tomu rozumím, jo, ale...
1: Ale přesně tak to je, že vlastně se tam jedeme podívat, jak to funguje, jak ten projekt funguje, mluvíme s těmi lidmi. Je to tam trošku tam takový ten moment toho děkování a tak, ale je to zároveň kontrola. A dělá se o tom dokument. Dělá se o tom dokument, aby lidi, kteří dávají, tak měli takovou tu zpětnou vazbu a potom to viděli třeba na televizi Noé, že ano, to jsou ty projekty, na které my přispíváme a slouží to dobrý věci, takže to potom vidějí zase. A je to pro ně nová motivace zase dát, když je potřeba ty peníze dát, protože viděj, že se to opravdu použije na to, na co ten člověk měl tu vůli to dát.
0: Když jsme tady u toho se změnou papeže, mohlo by se změnit něco v tom? Jo, říká se, jde to do Vatikánu.
1: Ano.
0: Tam se to rozděluje v uvozovkách papež.
1: Má na to samozřejmě svůj
0: takže je kantor. Bez ohledu na to, kdo tam zrovna sedí.
1: Je to bez ohledu na to, kdo tam zrovna sedí. Je tam... V podstatě funguje to tak, že například v České republice my máme národní kancelář a v každé diecezi je člověk, který je za to zodpovědný a zodpovídá se svýmu biskupovi. Tak stejně to funguje i v těch zemích, které tam jsou a vlastně existuje nějaký generální sekretariát těch papežských misijních děl, anglicky se tomu říká Pontifical Mission Societies, PMS, a vlastně tam je ta centrála, kde se to rozhoduje a ty prachy rozdělujou, ano.
0: No, mě to jenom připomíná, tak v téhle zemi se také změnila vláda, najednou nejsou dotace na to, či ono, že spousta neziskovek, jo, tak kdyby se změnil tam taky. Ale myslím si, že změnou papeže se tolik církev asi neotřásá, ne?
1: Neotřásá, protože...
0: Před 600-700 lety možná, jo, když byl papežské
1: schizma. Dneska je to tak, že ti papežové jsou v nějaké, jako v nějaké kontinuitě a v nějaké jednotě.
0: Jo. Tak jo. Pojďme zpátky do Ugandy.
1: Ano,
0: pojďme
1: zpátky do Ugandy.
0: No, aby jsme si udělali ten vstup, tak ten první pobyt byl, kolik těch pobytů bylo za těch 13 let teda?
1: No, zatím 3.
0: Zatím 3.
1: To jsem vás možná zklamal, možná jsem myslel, že jsem tam byl třeba už 10-20 krát.
0: Jako jo.
1: Ne. Poprvé jsme tam byli před 13 lety a vlastně z toho mého pobytu prvního vzniklo pouto přátelství, jak jsme bydleli vlastně v semináři, což je vlastně vysoká škola, kde studují na kněze mladí kluci. A já jsem se tam seznámil s Johnem Vianney Sandejem, který v tu dobu studoval poslední ročník a 2 měsíce po mém návratu domů ho vysvětili na kněze a on mi poslal mail, že mě zve na jeho první mši. Takzvaná primice, něco jako třeba je pro moce, tak potom je primice pro kněze. No a já jsem mu tenkrát odepsal, že si toho vážím, toho pozvání, ale že to pro mě není úplně tak jednoduchý. Jen tak si zaletět, zlitoměřic, přesně tak. No. Já už tu cestu, když jsem tam měl jet poprvé, tak já jsem sice tomu Jirkovi Šlegru řekl, že já tam pojedu, ale já jsem si myslel, že to tak myslí, že někdy jednou, třeba za rok, za dva, za pět. A když mi řekl, že to je vlastně za 6 týdnů a že teda jestli pojedu, tak musím mít všechny ty očkování a tak dál. A já jsem měl doma 3 děti, z toho to nejmenší tomu dceři Veronice nebyl ani rok, takže já jsem už taky, mě to trošku šrotovalo v hlavě, já nebyl jsem takový velký cestovatel.
0: Tohle mi připomíná jeden příběh tady, kdy jsem si povídal s Hochem, který někde se doslechl, že právě v této oblasti někde se je ještě jeden rod šimpanzů, jo, a, nebo gorils, nebo některý z těchto primátů. A seděli s kamarádama v restauraci a tam se domluvili, že tam pojedou a zkusí o nich natočit film a že je vyhledají. Takže on to všechno zařídil, koupil kameru, jo, jasně, pojedeme. A pak říká, hele, kluci, mám letenky, letíme, tak ty dva hoši mu říkají, ty, to byla legrace. To jsme si jenom jako trošku popili tady, jo. Říká, a teď já už to chystám tady 4 roku. Tak nakonec se zbalil a jel sám. A chodil po pralese, stražil kamery a pasky. A nenašli, teda tu opici našli pak Francouzi, asi po něm paralelně, co se tam s ním hledali, asi měsíc po něm. Jo, takže tohle stejný příběh. Jako jo, jednou tam pojedu.
1: Ano. Jednou tam pojedu a nakonec to bylo prakticky za 6 týdnů. A já, když jsem tomu Johnovi potom děkoval za to pozvání a vysvětlil jsem mu, že to není tak jednoduché, tak jsem mu napsal, že dali pán Bůh, tak se jednou ještě v životě potkáme. A zase to bylo takový, že jsem si říkal, už se asi nikdy nepotkáme. Je to strašná dálka, už to asi nepůjde. Ale on se stal takový malý zázrak. Jeden z těch prvních zázraků, který doprovází celý ten náš projekt, že my jsme si stále psali. Spíš to bylo tak, že když byly nějaký svátky, nějaký Vánoce,
0: Velikonoce,
1: narozeniny, tak jsme si popřáli. No a po 2 letech mi John napsal, že je vyslán tamním biskupem do Říma studovat doktorát z práva. No a já jsem mu na to napsal, tak to se stalo vlastně ten zázrak, který jsem nečekal, protože jestliže už budeš tady v Římě, tak to uvidíme, je už blízko, to se určitě uvidíme, takže až budeš mít volno, dáš mi vědět, já ti koupím letenku a přiletíš k nám. A to se vlastně stalo. A potom John vlastně studoval tady 5 let, udělal si 2 doktoráty a samozřejmě on z toho se Ugandy jako chudý kluk, opravdu z vesnice, kterou jsem pak měl možnost poznat, velmi, velmi chudé vesnice v horách, neměl na to, aby když má volno v létě mezi ročníkama, aby se vrátil domů. Takže my jsme vlastně to udělali tak, že on celý ty prázdniny vždycky trávil u nás. To volno, co měl.
0: Tady v Čechách.
1: U mě doma. Přímo u mě doma v Čechách.
0: Další dítě, jo?
1: Ano, vlastně, dítě. Jako ne dítě, spíš jako bratr. Jo, jako on je ode mě o 6 let jenom mladší,
0: jo.
1: Takže úplně dítě by vedle mě nebyl a trávil vlastně to svoje volno u nás. No a jak to bývá mezi dobrými přáteli, že přátelé se sdílejí. Takže já jsem zase se podělil o vztahy, které mám já a sdílel jsem svoje přátelství s ním, takže on tady díky tomu v Čechách a na Slovensku, protože já pocházím ze Slovenska, takže tam jsme taky jezdili, takže se to stalo tak, že John má spoustu kamarádů, kteří
0: tady v Čechách.
1: I tady v Čechách a na Slovensku.
0: To ani netušil, že jo, že se mu tohle stane.
1: To vůbec netušil.
0: No a teď se dostáváme k projektu teda kávy, nebo
1: ano,
0: ještě ne.
1: To se
0: nebo
1: vlastně
0: takhle, já se spíš zeptám, jestli si můžeme něco říct o té vesnici. Je to, co je to za kmen? To bude kmenově čistá vesnice, že jo, určitě.
1: Ano, je to, oni patří do kmene Ručiga, mají i svůj jazyk, Ručiga. A vesnička se nachází na západní části Ugandy, zhruba 20 kilometrů s hranicí s Rwandou a je tam v těsné blízkosti je Windy Impenetrable Forest, kde žije největší populace horských goril na světě.
0: A tam jste byli, ne? Pokládám.
1: Byli jsme v Kisoro, to je turistická oblast, ale já jsem nikdy osobně neměl ani nějakou ambici navštívit přímo ten National Park, abych si tam zaplatil toho průvodce a díval se tam na... Já spíš jdu za lidma. To je můj takový...
0: Tak jako... já jsem si už otevřel mapu Ugandy.
1: Ano.
0: A to je...
1: Takže, na mapě Ugandy, když se podíváme...
0: No, na sever.
1: Půjdeme...
0: Takže jeho západ.
1: Ano, tady je Mbarara.
0: My si teďka ukazujeme na mapě. To
1: Kisoro, to je vlastně tady, jo. Tady je ten National Park. Mhm. A když si tam dáte Kabale...
0: Tak to najdeme.
1: Tady vidíme Rubandu už. Ano. Kabale trošku dál. Takže Rubanda, takže ta vesnička se jmenuje Chiebe, píše se Kyiebe, tak to je vlastně taková filiálka Rubandy.
0: Jo, předměstíčko Rubandy. Taková,
1: Rubanda je u té hlavní silnice směrem na Rwandu a cestou, která nevypadá jako silnice, dá se tam dojet jenom na motorce nebo opravdu terénním autem, který je terénní, ne že SUVčkem, jako u nás jezdíme na nákupy, ale opravdu autem na rámu se čtyřkolkou a u závěrkou diferenciálu, takže se dá vjet nahoru do těch hor a je tam nadmořská výška 2450 metrů.
0: To je podstatně výš, než je Sněžka.
1: To je podstatně výš, než je Sněžka. Je to v podstatě v takové výšce, jakou jsou vrcholky Tater. Slovenských vysokých Tater. Jo, takže v takovéhle výšce to tam je. No a tím, že je to takhle vysoko a v těžkých podmínkách, tak i ta životní úroveň těch lidí je mnohem nižší než standardních Ugandanů, kteří taky nejsou žádní boháči.
0: Čím se tam lidi normálně zabývali, dřív než se tam vtrhli vy?
1: Oni se tam zabývali a stále zabývají právě zemědělstvím.
0: V těchto výškách. Co pěstovali? Nebo pěstují?
1: Všechno možný. Brambory, batáty tomu my tady říkáme, oni tomu říkají, že sweet potatoes, Irish potatoes, dokonce jsem tam viděl pšenici v téhle výšce. Tak berme to tak, že je to na rovníku, takže je tam teplo. Tam je
0: stabilní. Světlo od 7 do 7.
1: Ano, světlo od 7 do 7 a je tam, jsou tam dobré podmínky na pěstování zeleniny,
0: teplo, vlhko,
1: passion fruits. Vlhko tam není tak vlhko, jak ní, když je to níž, což je, mě to jako vyhovuje, protože my když přistaneme v Entebbe, což je vlastně u hlavního města, u Viktorina jezera, tak tam je národní letiště ugandské, tak tam je to teplo, takové to tropické, jako v tom skleníku a vlhko. Když se vyjede tam nahoru, do té naší vesmíře, říkáme tam už domů, když tam přijedeme, tak tam je tak příjemně. Tak jako když tady v létě je hodně vedro a jedete do hor, tak v těch horách je fajn. Tak prostě večer,
0: tak to je taky tak.
1: Večer už když zapadne sluníčko, tak už je tam tak jako nějakých 18 stupňů a přes den nějakých 26, 27 a oni třeba neví, co to je 32, 34, takový ty. Takže u nás vlastně je to mnohemkrát horší, že i vlastně v létě máme tady výkyvy, že máme tady nevím, 35, někdy do 40 stupňů, pak máme 20, tam je tak stabilně těch 26, 28 a takhle to tam je celý rok. Když je období dešťů, tak víc prší, ale ta teplota je tam prakticky stálá.
0: Vesnice je jak veliká?
1: Vesnice, když si to představíme jako českou vesnici, že máme ulici, náves, a obchod a teď dům vedle domu, dvorek vedle dvorku a branička vedle braničky, tak takhle si tu vesnici nesmíme představovat, protože to vypadá tak jako v horách, když se podíváte na kopce a na těch kopcích rozesete domečky. Takže tu vesnici ani volným okem není možné obsáhnout, protože když se tam podíváte, tak nevidíte všechny ty kopce. Takže je to tak, že těch obyvatel přímo v téhle vesničce Chiebe je kolem 1500.
0: To už není málo.
1: A je to rozeseté po asi třech vrcholcích. Takže když ty lidi mají přijít například na tu naši plantáž, tak některým to trvá i hodinu pěšky, než se dostanou do práce. Takže malá vesnička, ale oni musí jako jít projít údolím zase. A
0: to se dost nachodí.
1: To se dost nachodí. A před nějakými těmi 8-9 lety, když vlastně John poprvé nám vlastně říkal o tom, jak tam funguje například voda, že oni, aby mohli mít vodu, tak chodí dole do řeky, to je asi 2 kilometry, vždycky někdo z každého domu má službu, včetně dětí.
0: To je jako, když se tady uklízí paneláky.
1: Ano, že teď,
0: ano,
1: kdo má službu, ale každý den, protože na každý den je potřeba vodu, na vaření, na mytí, na pití, a vždycky má někdo službu a pak jdou společně ráno ještě před svítáním, jdou dole do řeky nabrat vodu. Každý svůj kanistr podle toho, jak je velký. A chodí společně proto, že ten les je plný právě goril, divokých prasát a oni jdou ve skupině.
0: Kolektivně zahání.
1: Kolektivně je jako vlastně i vyplaší. Takže takhle to vlastně fungovalo každý den. A před 8 lety první lidi, kteří měli vlastní vodní nádrž na zachytávání dešťové vody, byli rodiče Johna. Protože jsme si řekli, tvoji rodiče jsou staří už, tak my jim zaplatíme
0: plastový
1: vlastně
0: barel,
1: který si zabetonujou, takže to udělali, vyšlo to tenkrát asi na naše nějakých 13 000 korun, takže museli si dát okapy na tu svoji v podstatě chatrčku a zabetonovat tam nádrž, takže to takhle nějak vyšlo. Jsou to peníze, které pro takového běžného chudáka v téhle vesnice jsou prakticky jako nemyslitelná investice, že to jsou peníze, na které by normálně neměli. Ale dnes už s postupem času už i ty barely jsou dostupnější pro ty lidi. Takže většina lidí, většina obyvatel téhle vesničky
0: už zachytává
1: vodu. Je to i díky tomu, že někteří zhruba 30 rodin si vydělává na naší plantáži. My jsme tam vlastně založili tu plantáž, to se k tomu teď dostaneme. A lidi mají možnost si vydělat peníze na to, aby si zlepšili tu svoji životní úroveň. To není tak, že ty lidi byli nějací, jako že se tam někde váleli a nic nedělali. Oni pracovali. Tam, když se podíváte i na fotografie, tak tam každý kus půdy je obdělávan. Takže to jsou políčka, to je políčko vedle políčka. Tak jak máme, když se podíváte v České republice, když letíte letadlem, tak vidíte teďka zrovna ty obrovský žlutý lány, ale víceméně rozdělený, že vidíte ty, jak to je vlastně rozdělené všechno, tak takhle podobně, akorát, že opravdu malinkatý políčka, to je po celé Ugandě prakticky. Ty lidi dřou motykama, obdělávají každý kus půdy na to, aby měli co jíst. Takže v Ugandě je dobře v tom, že není tam hlad, ale ty lidi, aby si zlepšili svůj životní úroveň, potřebují peníze na vzdělání svých dětí, na nějaké léky, když jsou třeba nemocní, anebo právě takové ty investice, že do toho, aby si mohli zachytávat vodu. To už pro ně znamená, že už ušetří ráno nějaký 2-3 hodiny času, že nemusí nosit vodu, že už může...
0: Hlavně nohy ušetří.
1: A taky. Takže to byla taková první věc, kterou jsme udělali, že rodiče Johna měli první water tank.
0: Tohle mě překvapilo, když jsem viděl v Keni, tam, kde jsem bydlel u přátel, tak měli hospodyně, hele, 30 litrů na hlavě, v kanistru, jedno dítě, druhý dítě za roku a mazala domů.
1: Ano.
0: Jo. A to říkala, že je šťastná, protože jí manžel koupil velký kanistr, že nemusí chodit dvakrát a jde jenom jednou.
1: Ta logistika právě i v té Ugandě, to když jsme tam byli poprvé, a my jsme vlastně viděli, že někdo si na kolo pověsil tolik banánů, že já bych je stěží narval do oktávky, do kufru. A ty lidi si tím navěší si to na kolo a někam to přepravějí. A že už tohle jim strašně pomůže, takže když už má někdo kolo, motorku nebo něco, tak už je to pro něho zdroj nějaké obživy, usnadnění práce.
0: Voda z řeky nebyla kontaminovaná něčím? Nebo
1: jsou to tropy, takže tam je každá voda kontaminovaná, takže to je normální, takže v podstatě tam funguje tak, že i teď tu vodu dešťovou, kterou zachytávají, a každá voda, kterou vůbec jdou pít, tak vždycky ji vařejí. To je normální. To je jejich standard, tam to jinak nejde, to je normální.
0: Tam díky tomu, že tam jsou pralesy kolem dříví a dost asi na oheň.
1: Dříví na oheň je dost, oni tam teda mají plantáže, pěstujou eukalyptovníky a ten roste rychle a z toho mají dřevo. Jak stavební, tak na vaření a vlastně i na prodej.
0: Teďka, když už jsme teda narazili na zemědělství, co se tam jí, jako ve Veskici?
1: Jo, co se jí?
0: I když je tam, řekněme, ta chudoba.
1: Ano.
0: Určitě tam bude nějaká forma kukuřičné kaše, že jo? Nebo tam není?
1: Tady kukuřičnou kaši jsme nejedli, ale kaše tam dělají, ze všeho možného. Jsou to většinou takové pro nás, Evropany, nedochucené věci. Takže vlastně vždycky my jsme to jedli, že buď to byla ta kaše hnědá, fialová, bílá, ale po každý ji chutnala stejně a to znamená nechutnala nijak. Takže a oni nám vždycky říkali, že to je nutritious, že to je jako výživné. Takže oni, když těžce tvrdě pracujou, tak potřebují mít výživnou stravu. Takže to je nutritious a nám to moc nechutnalo.
0: A co k tomu?
1: A k tomu vždycky je to nějaký, já nevím, arašidový, nějaký máslo nebo něco takového. Oni většinou mají maso dvakrát do roka. Na ty největší svátky.
0: Takže to je křesťanská vesnice.
1: Ano, to je v podstatě katolická vysloveně. Dá se říct, 98% obyvatelstva jsou katolíci. A na největší svátky v roce, to znamená na Velikonoce a Vánoce, oni si dopřejou maso. Na to si někdy i šetří, aby si koupili něco nového na sebe. Že když jdou do kostela na ty velký svátky, na Boží hod, tak se snaží mít na sobě něco nového.
0: Říká, aby beránek nepokakal, že jo?
1: No, že to má něco nového na sobě a dopřeju si lepší jídlo a to úplně top pro tyhle ty naše lidi jídlo je kuřecí maso a rýže. Kuřecí maso s rýží, to je pro ně top jídlo na svátky. Na to si šetří. A nebo když mají nějakou velkou návštěvu významnou, že k ním přijde nějaká třeba babička, nebo někdo prostě jim tam přijde významný člověk a něco slavěj, tak oni vždycky říká, že chicken must die, jakože to, jo. Že zabijou kuře.
0: No, to si pak člověk tady říká, jak u nás je chudoba veliká, že jo, když slyší politický projevy někde.
1: Ano, u nás je problém spíš v ten, že my jsme asi trošku zapomněli děkovat za to, co všechno máme. Že si toho asi nevážíme a stále máme pocit, že toho máme málo.
0: Tohle nám říkal, když jsme měli od přátel, když jsme byli v Keni, tak jsme bydleli u známých. Marta, moje kamarádka z dětství, její manžel Scott, ona Češka, tak nám její řidič vždycky říkal, my máme radost z toho, co máme, ale vy jste smutný z toho, co nemáte. Že to je ten rozdíl vnímání světa mezi teď nechci říct černým a bílým světem, jo, ale ono to asi jinak říct.
1: Dá se to i tak nazvat. No, my tady máme blahobyt, který si neuvědomujeme a my pak řešíme to, co nemáme. Ano, nemáme tak velký auto, jako někdo ho má, nemáme tak rychlý internet, nemáme tak dobrý přístroj, jaký bychom chtěli mít.
0: Tak velký karbonátek, jasně.
1: No, takže ano, a tam se řeší úplně jiné věci. Jak to krásně řekl kamarád, že my tady řešíme, jestli si koupíme novou telku větší, anebo oktávku a oni řeší, jestli si koupí motiku anebo kozu.
0: Jo.
1: Doslova. Tam takhle je. A když mluvíme teda i o tom jídle, protože jídlo mě tam, co mě tam chutná, tak to je matoke. A matoke to jsou banány, ale nejsou to takové banány, jako známe my, jako ovoce, že je to sladké, ale je to, chutná to podobně jako brambory. Takže oni si to uvaří a to je hlavní zdroj obživy. V Ugandě lidi jedí matoke.
0: Tohle, já jsem, když jsem v Keni si šel koupit banány, a říkal jsem, že chci banány, tak dotaz byl, co s nima budete dělat. Ano. Jestli je budu píct, smažit.
1: Nebo jíst přímo.
0: Nebo jíst, ano. Jo. Těch variant bylo mnohem víc ještě. Jo, do jakého jídla to konkrétně bude.
1: Ano. Takže oni mají malý banány, takový sladký, který se musí ale upíct, aby se mohli jíst. Pak mají zase další banány, které jsou takový, jak známe my tady, akorát, že jsou tím, že jsou tam, jsou sladší, jsou jiný.
0: Tady se dají koupat ty plantejny, které se smaží. To ano. Jsou banány na smažení. No.
1: A matoke, to se vaří. A opravdu, když se podíváte na fotografie, tak to připomíná
0: když
1: brambory.
0: Když se dáte do vyhledávače matoke, tak vám to ukáže, to vypadá jak bramborový, guláš bramborový.
1: Ano, a podobně to i chutná. Oni to někdy uvaří přímo v tom listu banánovým, takže hezky to servírují v takových koších, zabalený v tom listu a je to jako kaše udělaný třeba, jo. A k tomu něco. Tím, že my tam přijedeme a oni si nás hrozně váží,
0: no, tak
1: oni
0: nám vždycky... slavnostní jídlo, že?
1: My máme vlastně, ano,
0: něco
1: to je
0: lepšího.
1: Jako, je to takový jako smutný na tom, že my nezažíváme takovou tu opravdu jejich, ale my, když jsme tam 2 týdny, tak tam vlastně všechny zvířátka, které tam oni mají domácí, tak asi vybijou, protože
0: myslím,
1: oni,
0: utečou,
1: oni jako, když vidějí naše 100-kilová těla, a, tak oni jsou nám i vděční za to, co tam pro ně děláme, takže si vždycky my musíme to nějakým způsobem jako přijmout od nich ty jejich díky. A není to proto, že nám na tom záleží, ale oni vlastně chtějí nám vyjádřit vděčnost za to, co tam pro ně se dělá. A my tam jedeme taky vlastně jako delegace, protože lidi, kteří podporují tento projekt, těch jsou už dneska 100. Každý, kdo si koupí kávu naší, tak vlastně toto podporuje a my si to potom, to dobro, slízneme. Yeah.

0: turistickou destinací, protože nám se tam podařilo za těch 7 let, co už tam vlastně je ta plantáž, tak jsme tam nechali postavit takový malý domeček, aby my jsme tam mohli přijet, aby tam jsme měli nějakou základnu, protože ani v té jejich kultuře není možný, že tam někdo jen tak je navštíví a přespí. Oni bydlí v malých chatrčích
1: a tam jsou naskládaný,
0: třeba s 5-6 dětma.
1: I se slepicama.
0: No a teď my bychom jako řekli, tak já si tady lehnu mezi vaše
1: mezi
0: děti. Nebo
1: děti.
0: To zkrátka není možný. Takže je tam ten domeček a to je zase taková zajímavost, že když my tam přijedeme, tak my tam jsme mezi těma lidma, jako vlastně tam mezi nima bydlíme. Nejsme tak, že tam přijdeme se podívat, uděláme si fotku
1: nebo jdete do hotelu,
0: a pak odjedeme jestli do hotelu někam, ale my tam zůstaneme s nimi. Takže ráno jsme tam zase, večer s nima sedíme u ohně, zpíváme, tak je to takové, můžeme zažít něco, co běžný turista nemá šanci zažít.
1: Tak mi napadlo, jak to mají s alkoholem, jestli se objevuje.
0: A mají k němu, tak jako i u nás, pozitivní vztah. A tak, jak to
1: jestli
0: bylo...
1: Jestli si dělají něco sami. Jako,
0: dělají, ano.
1: Kvašený nějaký.
0: S alkoholem je to o tom smutný, že pro nás je ten alkohol, ano, je to droga, jsou na tom dneska lidi závislí, dostávají se kvůli tomu i do problémů, ale my tím, že tady žijeme opravdu v takovém blahobytu, tak i když si dáme nějakou tu skleničku, tak to nějakým způsobem se neodrazí na našem, na naší životní úrovni. Neznamená to, že když já si dneska dám pár piv, že moje děti zítra nebudou mít za co jít do školy a tak dál, ale tam to je.
1: Tam to je.
0: To znamená tak jako tady před, já nevím, 100 lety.
1: Mám jednu minci.
0: Ano, mám jednu minci.
1: Dítě boty nebo já pivo.
0: Takže když někdo jde za tím pivem, a tak jak to je i v těch literárních dílech našich pradědů, že když šel prodat krávu například do města
1: a vrátil se
0: s prázdnou, protože to propil, tak to se děje i tam, že ty lidi jdou, prodají úrodu a pak je někdo zláká, pojď, daj si tady něco a ten člověk se vrátí s prázdnou.
1: Já jenom vám, co nás posloucháte a jste připojení k internetu, tak já jsem si v mapách teďka dal leteckou mapu té Rubandy a tam jsou vidět ty políčka, jak je to nasekaný opravdu.
0: A za tím vším opravdu je lidská práce, žádný traktory, žádný stroje, ale všechno motyky, ruční práce, opravdu, to všechno.
1: No a jsme u kávy, půl je pryč, takže kdo dostal ten nápad?
0: Ten nápad přišel tak, že my jsme...
1: Dělali jste předtím do kávy?
0: To asi
1: nemáte v Litoměřicích své kávové políčko.
0: Nemáme vůbec nic takového. Možná to bylo takový spontánní, jako ty kluci, když si řekli, že půjdou se podívat na ty opice a jeden to teda zorganizoval. A my jsme o tom začali mluvit, že by bylo fajn v té vesničce, odkud pochází John, něco vymyslet, nějaký projekt, aby těm lidem bylo líp. A první projekt byl ten, že John se naučil v Česku včelařit. Takže začal vlastně dělat do včel. V Liběchově je výzkumný ústav včelařský a pan inženýr Kirchner ho tam vzal a 2 týdny nebo 3 týdny snad to bylo. Tam John s nimi pracoval a naučil se prakticky všechno, co v té sezóně takový včelař dělá.
1: Včelařské kroky.
0: Ano. Takže to byl takový první krok.
1: A kde jste získali potom mateřskou královnu?
0: No, to potom bylo tak, že John to zatoužil se jako stát včelařem, protože viděl u mě doma, když byl u nás poprvé, to bylo v zimě, to bylo v lednu, a viděl u mě doma na dvoře, že mám dřevěný bedínky a říká, hele, ty jsi neuklidil tady nějaký ty bedínky, co tady máš. A já mu říkám, ne, to jsou, tam jsou včely a tak. Hele, ty máš takhle včely. No a já jsem začal přehánět, jaký mám z toho výnosy, že kolik mám z toho medu, jak je to fajn. A on říkal, tak to je dobrý, to kdyby jsme se my takhle naučili včelařit, že by to nebylo někde v lese, jenom v těch stromech, tak to by těm lidem taky pomohlo. Já bych se chtěl naučit včelařit. No tak říkám, dobrý.
1: Tak v
0: létě, až budeš tady na těch prázdninách velkých, tak půjdeš do Liběchova. No a to byl první projekt. Takže John se naučil včelařit,

0: Ale potom jsme si řekli, něco bychom mohli dělat, něco prodávat, něco, co oni by tam něco vyráběli. Protože já se přiznám, bylo mi jasný, že až John vystuduje a vrátí se do Ugandy, tak tenhle můj velký přítel a přítel mý rodiny a mých přátel už se sem nikdy vlastně nevrátí. A já jsem nějak chtěl s ním zůstat v kontaktu, takže byla to trošku
1: takže
0: taková...
1: Takže vymyslíme projekt, abych tam mohl jezdit.
0: Možná, já tam musím přiznat, že tam bylo něco takového sobeckého v tom, že něco takového jako udělat a zároveň pomoct těm lidem. A John říkal, no v Ugandě teďka frčí pěstování kávy. Kdo pěstuje kávu, ten se má líp. Ale říct nějakému člověku, aby na svém poli začal pěstovat kávu, tak on vám řekne, no a co budeme jíst? Protože to je jejich zdroj obživy. No a tak jsme si řekli, dobrý, tak tam koupíme nějaký pole a založí se ten plantáž. A taky by to asi bylo takový, že možná jednou někdy, jenomže to jsme seděli u nás na terase,
1: tady,
0: u vínečka, ano, s Johnem a byl tam ještě kamarád Milan ze Slovenska, můj spolužák a on říká, no hele, ale to kdy mám poslat peníze a jak to uděláme? Říkám, teď to má čas. Ne, tak pojďme to teda udělat. Takže aby jsme o těch dobrých věcech jenom nemluvili, že to jednou uděláme, tak Milan je právě ten, kdo nás tak jako pozbuzuje k tomu, aby jsme to opravdu i dělali.
1: Já mám furt spoustu nápadů, ale mě chybí k tomu ty vykonávači.
0: Takže já kdyby nebyl ten Milan, tak ještě stále bych říkal, že jednou někdy založíme nějakou plantáž.
1: A Milan otravoval furt.
0: A Milan to zkrátka nás nenechal jenom o tom mluvit. No a tak jsme vlastně před 7 lety opravdu dali dohromady peníze na to, aby se tam koupilo pole.
1: Udělalo se. Je tam volný pole teda.
0: Bylo tam volné, ano, to se dá koupit, že jsou lidi, co z té vesničky odejdou, že už mají, já nevím, jdou za vzděláním někam a jdou do města.
1: Je tam únik lidí z vesnice do města?
0: Ano, když ano pro ty lidi dostat se do města znamená jít za lepším životem, no takže...
1: Já, co jsem viděl, tak lidi často utíkali a žili pak ve slamech, jako ne úplně v ideálních podmínkách.
0: Záleží samozřejmě, co ten člověk v tom městě dosáhne, jestli má nějaké vzdělání, nebo se chytí s nějakým svým biznisem, jestli tam začne třeba nevím, něco prodávat, funguje mu to, anebo ten člověk opravdu tam strádá. I to je samozřejmě možné.
1: Na cestu kriminální, protože ve městech ano, tam...
0: jsou tam ty nástrahy. No a tím pádem vlastně se dá potom koupit i nějaký pole pod právě lidé, kteří třeba odejdou a vlastně už potom nemají na to ani ruce, aby pracovali na tom poli, protože jsou daleko. Takže takovýmhle způsobem jsme byli schopni koupit.
1: Kolik jste toho koupili?
0: My jsme toho koupili, je toho kolem 3,5 hektaru.
1: To není málo.
0: To není málo. Dneska je tam 1800 rostlinek. A první, co jsme udělali, tak jsme nechali udělat rozbor půdy, jestli se hodí na pěstování kávy. Nechtěli jsme to dělat tak,
1: káva,
0: úplně, úplně na slepo. No a druhou věc, kterou jsme udělali, tak jsme vybrali člověka, je to bratr od Johna, že John je právník, kněz a on už není v té vesnici, že? Je. Takže on už má úplně jiné povinnosti tím, že vystudoval i tady v Evropě, ale jeho bratr je zemědělec a předpěstovával takový ty rostlinky, které si potom kupují lidi, kteří chtějí pěstovat passion fruit, sazenice. Ano. Takže umí hospodařit a umí anglicky. To je fajn. Takže my jsme tomuhle člověku, že se jmenuje Papius, tak tomu jsme zaplatili kurz pěstování kávy. To bylo první, co jsme jako udělali.
1: Ten byl kde? Tam někde?
0: On byl tam. Africe, ano, přímo tam v Uganda Coffee Institutu, protože Uganda do pěstování kávy investuje. Je to pro ně asi něco jako pro Českou republiku, automobilový průmysl nebo tak. Jako pro ně pěstování kávy je důležitá součást jejich ekonomiky, takže i ten do toho rozvoje opravdu investujou v rámci svých možností. No a potom jsme přišli na to, že to nebude jen tak jednoduché. My jsme si totiž fakt stále mysleli, ještě i u toho vína, že tam vlastně pošleme nějakých pár peněz, oni to tam zasadějí, bude to něco jak fazole, oni to tam budou mít a hned budou se mít dobře, budou tu kávu prodávat, budou v pohodě a my budeme sedět na té terase a budeme říkat, jak jsme to tam vymakali tenkrát v té Ugandě. A přišli jsme na to, že na té plantáži je strašně moc práce, tvrdý práce a ta plantáž nám nepatří. My jsme to udělali tak, že my jsme tu půdu koupili, ale my nejsme vlastníci toho. Jako já, Luboš Fronk, nejsem ani Milan, my nejsme vlastníci toho. My jsme to darovali tamním lidem, té komunitě tamní.
1: No to protože, je zaštítěná nějakým družstvem?
0: Nebo? Je to zaštítěný vlastně v rámci katolické církve to je, takže je to takové jako kdyby křesťanské společenství, které tam kvůli tomu vzniklo. A to je vlastníkem té půdy. A my jsme právě si říkali, tak oni je to jejich, tak si tam budou teďka to pěstovat, jenomže řekněte nějakému chudému člověku, a ne, ani ne chudému člověku, i třeba mě, kdyby někdo řekl, hele, budeš několik let chodit tam pracovat a potom začneš vydělávat, tak bych řekl, že já potřebuju peníze vlastně každý den, že mám rodinu, že potřebuju normální věc.
1: Tak se nedáme pauzu výdle na 3 roky.
0: Ano, to nejde. Takže jsme přišli na to, že my to budeme muset udělat tak, že ty lidi, kteří tam přijdou pracovat, tak na konci toho dne musí přijít domů s nějakým výdělkem a každý den, když tam někdo přijde, dostane zaplaceno a dostane najíst. Takže vždycky je tam jeden člověk, který vaří, že musí se koupit jídlo, musí zaplatit člověk, který tam vaří a ti, kteří tam pracují, se tam nají a na konci dne dostanou mzdu. Řídíme to přes WhatsAppovou skupinu, takže vždycky na konci dne nám přijdou fotografie, jak pracovali a fotografie z kalendáře, kde jsou napsaný jména lidí, kteří tam pracovali, kolik dostali peněz a jejich podpis.
1: Tohle mi přijde jak Big Brother, jo? Ještě by to mohlo být zapnutý celý den, i kamery. A říkat, Josefe, ty se flákáš.
0: No, kamery tam nejsou a možná se i flákají, když jsou unavení, tak možná si se odpočinou, to je jasný, ale funguje to tak, že vždycky, když oni jdou něco dělat, nějakou další fázi, já nevím, teď budou třeba sekat mezi keříky přerostlou trávu a je to opravdu ve svahu těma mačetama, no oni napíšou, že to budou dělat 3 dny, tolik a tolik lidí a pak, že třeba, já nevím, budou potřebovat to pohnojit, takže to hnojivo bude stát tolik a tolik. No a takže připraví budget. My ten budget schválíme, jeden z nás, pan Petr Springl, je agronom, to je chmelař český.
1: Jo, takže má odhad.
0: On má odhad, on vlastně sleduje tyhle ty agrověci a schválíme ten jejich budget, jasně, no. Že ano, dobře, udělejte to a pošleme jim peníze. A oni nám potom posílají fotografie, že to dělají a že ty peníze dali
1: těm. A výsledek potom.
0: Ano, že dali, výsledek je vlastně pro ně ten, že to udělali. Je to takový trošku nefér, protože zemědělec by měl mít výsledek, až když prodá svůj produkt.
1: Jasně.
0: Ale vlastně oni už 7 let to dělají tak, že oni už dostanou peníze za to, že kopou, za to, že stříhají, za to, že hnojí.
1: Já myslím, hodně pražíren, co tady existuje a podporuje třeba konkrétní nějaký farmy, tak tím dávají dokonce peníze i dopředu.
0: Ano, to tak musí být. Já si myslím, že spousta i tady zemědělců.
1: Že ty lidi nemůžou čekat na to.
0: Nejde to. Takže jenom, že nevím, jestli by někdo dával 7 let dopředu peníze.
1: Jo,
0: 7
1: jo.
0: Let je dost dlouhá doba. No a my právě jsme přišli na to, že to nebude tak jednoduchý, takže já se zase vrátím k tomu, ano. Co jsem začal říkat. No a takže to musíme nějakým způsobem ufinancovat, protože my jsme na to neměli z vlastních zdrojů, aby jsme živili takovouhle plantáž. A taky jsem nechtěl těm lidem říct, je sorry, my jsme to nevěděli, že to bude tak složitý, tak prostě nic z toho. Nebo jsme mohli udělat to, že jsme mohli oslovit nějaký bohatý lidi a říct jim, hele, my tady děláme nějaký dobro a pojďte nám na to dávat sponzorské peníze. Stále tam byla obrovská pravděpodobnost, že se to nepodaří. že se tam něco stane, já nevím, že to sežrou nějaký kobylky, nebo to uschne. A teď ty mecenáši, kteří by nás podporovali, by řekli, ale tenhle ten člověk, ten nás okrad, ten nás podved, my jsme dali tolik peněz a nic z toho není. No takže jsme si říkali, my musíme něco prodávat, že ty lidi dostanou nějaký produkt, dostanou něco za svoje peníze, ale my na to musíme vydělat a ty peníze, které vyděláme, pošleme do Ugandy na to. Takže jsme založili tady firmu a začali jsme prodávat kávu pod vlastní značkou. Máme kávu Agape. Nevím, jestli to můžu říct do rádia, že kava.agape.eu. Tam se dá ta káva i koupit. A přišli jsme k tomu tak, že právě jsme navštívili pražírnu Ebenika na Slovensku. A to byl vlastně úplně ten začátek, že se zakládala ta plantáž. A ten pan majitel, Marek Fajčík, si nás všiml, že jsme tam u něj v té pražírně, že si tam dáváme kávu, ochutnáváme. A začal nám říkat, že jaký má kávy z celého světa. A říká, například tady tu kávu, kterou tady mám, tak to beru od jednoho farmáře jenom já a ještě někdo z Jirska, nějaká takováhle pražírna. No a já jsem takový, já se rád asi vychloubám, takže asi, ale určitě. Takže mu říkám, no jestli zná někoho, nějaký Slováky, Čechy, co mají svoji plantáž. A on řekl, že ne, a my jsme tady zakládáme plantáž. A on říká, chalani, to je super. Tak nám začal vlastně radit, jakou kávu tam máme začít pěstovat. Takže my tam pěstujeme odrůdu SL34, která je odolná, která je vhodná právě takhle do téhleté výšky. No a ptal se nás, jestli chceme vidět tu pražičku, jak to vypadá. No tak jsme šli dozadu s ním, tak jsme si s ním potykali a já jsem vlastně tam uviděl takové znamení, že s tímhle tím člověkem, když se dám dohromady,
1: tak to bude fungovat.
0: Takže já mu říkám, Marek, my bychom chtěli prodávat kávu pod vlastní značkou, aby jsme uživili tu plantáž, aby jsme to ufinancovali. Mohl bys pro nás pražit? Viděl jsem tam ty jeho ocenění z jeho káv a on říkal, že ano. A od té doby vlastně spolupracujeme, takže pražíme opravdu s lidma, kteří od začátku vědí, proč to dělají a takhle spolupracujeme. Máme kávu, za kterou se nemusíme stydět, necháváme si ji pražit tak, jak chutná nám a prodáváme tu kávu s tím, že to, co na ní vyděláme, posíláme do Ugandy.
1: Všechno jde zpátky.
0: Všechno jde. Zisk posíláme do Ugandy. První 3 roky jsme to museli trošku ještě přikrmovat z vlastního a potom to bylo takový, jako jak se říká, z ruky do úst, že nám to vždycky tak nějak vyšlo, že potřebovali jsme poslat peníze do Ugandy a teď jsme neměli a najednou se ozvala nějaká paní a že ona chce 100 balíčků, že na firmu, že chce jako dát jako dárek a najednou jsme věděli, a teď máme zase peníze, takže jsme to takhle, my to máme jako v rámci volného času svýho, to není, že se tím živíme vůbec, takže to bylo takhle. No a loni v září se stal takový malý zázrak, protože si nás všimla Slovenská televize a byli jsme v hlavních zprávách na Slovensku. A vyšla o nás asi minutu a 50 vteřin, krátká reportáž, něco takového děláme. A spoznali nás lidi, kteří vlastně naši spolužáci a různí známí a říkali, ale proč jste nic neřekli, že něco takového děláte?
1: A už to frčí.
0: A vlastně teď prodáváme tolik kávy, že jsme v pohodě a prodáme tolik, že nám to vyjde do té Ugandy poslat. A ještě máme i navíc a to je právě to, že my už víme, že teď co s tím dál, že můžeme ten náš projekt rozšířit.
1: A co se teda z těch peněz už řídíte i to, za co se utratí? Nebo je
0: to, no, to řídíme, že za co se utratí, to je vždycky ten budget a my teď...
1: Já tak nemyslím ve vztahu ke kávě, jo, ale jestli je to i, že se tamhle těch koupí, já nevím, sešity a lavice, nebo nová střecha na kostel, nebo já nevím. Prostě.
0: Tam je ta vize, že když ta plantáž začne plodit, to znamená teď, my už teď máme první velkou větší úrodu, 1 tunu kávy, která už 3 týdny je vypraná, vyčištěná a já teďka řeším právě už s dopravní společností, jak ji dostat přes přístav sem.
1: Jakým způsobem ji sušíte teda?
0: Naturál.
1: Naturál.
0: Naturál. Jo, přímo, přímo tam.
1: Sušící plantáž. Sítě.
0: Sušící sítě, nebo bec, nebo postele, nebo jak to tomu chceme říct. Takže na tom se to dělá. No a tuhle tu kávu teď vlastně dovezeme a prodáme, ale my stále prodáváme kávu, která není odtamtud a tou vlastně vyděláváme na chod té plantáže. A my to právě děláme proto, aby když už ta plantáž bude plodit plně, to znamená, to bude dávat 8 až 9 tun kávy ročně, tak oni si z toho můžou postavit zdravotní středisko, který bude plný léků, bude tam vzdělaný pracovník dělat, z toho všeho se to bude dát zaplatit. Škola, všechno. Ano, my jsme už dnes, můžeme říct, že je vidět to, že tam je ta plantáž, že tam lidi mají mzdu, že tam jsou nějaké, řekněme, naše peníze od nás. Je to znát v té vesnici, ale až ta plantáž bude samostatná a bude dávat opravdu tuhle úrodu a bude to kvalitní, tak to bude mít velký, velký benefit pro celou vesnici.
1: A lidi vás budou mít o to radši.
0: To už tam ani nebudeme moc chodit. No, oni nás už teď mají tak rádi, že opravdu to, co zažíváme, to přijetí a tu lásku od nich,
1: možná
0: to je silný.
1: Možná budou lidi odcházet z vesnice, že jo? Protože důvodem odchodu často
0: je bída.
1: Bývá ta chudoba.
0: Ano.
1: Že možná potom i žít ten neutěšený život třeba někde ve slamu je furt lepší než to samý ve vesnici.
0: Ano. V podstatě to tak je, že když člověku je zlé a vidí, že nemůže dát svým dětem, ať už je to svoboda, vzdělání, tak jde pryč. Tak chce jít pryč. A i proto vlastně dneska máme uprchlíky a migranty a tak a můžeme se na ně zlobit, nezlobit. Lidi mají touhu jít za něčím lepším a když to lepší mají tam, kde žijou, tak je to ideální a nemusí migrovat, nemusí měnit prostředí a jít do neznáma, protože mají hlad, protože jim chybí něco.
1: Konečně migrace se týká i nás, jako těch původních evropských národů.
0: Ano.
1: Kdy se lidi odcházeli z vesnic. Že opak byla ta druhá vlna v 90. letech, kdy naopak lidi odcházeli ven, nebo možná to trvalo díl, ale pak se zase vraceli, protože zjistili, že ta romantika
0: má svůj daň.
1: Má něco za něco.
0: Ano, samozřejmě.
1: Jo, takže když jsi zvyklý z města na teplou vodu a všechno a najednou jsi někde, já si to pamatuju z dětství u babičky, když bylo koupání, jednou za týden jsme se tam koupali, tak se topilo v piliňákách, aby bylo teplo v koupelně.
0: Aha.
1: A pak se ohřívala voda. Jo, takže namočit, namydlit, spláchnout a pryč.
0: Taky jsme to měli takhle u babičky a doma v paneláku to bylo takový automatický, že stačilo jenom takový ten kohoutek s tou červenou a už tam byla teplá. Tak vlastně ano, je to podobný, člověk tam zažívá takový jako velký retro.
1: Plánujete, že přikoupíte další půdu, že byste rozšířili?
0: Pravdou je, že každý rok se tam něco trošku přikoupuje a se to rozšiřuje, ta plantáž, ale teď právě s tím, co se začalo kolem nás, řeknu, dít a my opravdu prodáme dost kávy na to, aby jsme tam mohli udělat nějaký jiný rozvoj, tak zamýšlíme koupit a investovat přímo v Ugandě do stroje, který pere kávu a čistí vlastně ty zrnka, no,
1: takže
0: šlupek,
1: zpracování,
0: to základní zpracování a třídění, protože lidi z té oblasti, kde je i naše plantáž, musí potom jet několik hodin vlastně do hlavního města nebo do Mbarara, do takové firmy, kde jim tu kávu zpracujou. To znamená, že takovejhle chudák z vesnice nemá ani představu, co se musí vlastně všechno dít. A proto, když tam přijde nějaký takový, já tomu ošklivě řeknu mafián, tak je o tu kávu v těch šlupkách připraví za marný peníz a potom tu kávu nechá zpracovat. A my když v tom regionu bychom udělali vlastní takovouhle zpracovat,
1: ten proces, ano, co nejdíl.
0: Tak by ty lidi vlastně z celého regionu věděli, že můžou přijít tam do té diecézy a si nechat zpracovat kávu a potom ji prodat už zpracovanou, Takže to je naše, to je naši takový, náš takový plán.
1: Rozdíl, si prodáš švestky anebo slivovici. Že?
0: Ano. A ten stroj stojí $50,000. Takže já si myslím, že za nějaký rok a půl na to budeme mít našetřeno a plus ještě budeme muset investovat do lidí, aby se to naučili dělat.
1: Tak bude důvod jezdit do Ugandy, že?
0: Je důvod. My jsme tam byli letos v únoru, před 2 lety jsme tam byli, vlastně to jsem tam byl po druhé, takže jak jsem říkal na začátku, že jsem byl 3krát a teď máme plán, že každý rok, vždycky na začátku roku budeme jezdit do Ugandy.
1: A já jsem se chtěl ještě na něco zeptat, protože čas se nám krátí a to jsem úplně, jo, ne, zapomněl. Jo. Kdyby se hledáte i dobrovolníky, co by tam třeba jezdili nebo byli na díl. My jsme minule si povídali o UNESCO právě, že to hledá dobrovolníky, kteří zůstávají na projektech díl než týden. Tak jestli se počítalo třeba s tím, že by tam někdo jel a byl tam půl roku třeba.
0: U nás je to tak, že vlastně vymýšlíme věci jako za pochodu, když je potřeba. Takže ani ten náš projekt nevznikl tak, že my jsme to dopředu všechno promysleli, jak to bude. A teď, když se právě bavíme o té mašince, kterou bychom tam koupili, aby jsme postavili takovou tu factory na to.
1: A tam je elektrika?
0: No, v tom městě je. Jo. V tom městě, tam, kde bychom to udělali, tak tam je elektrika. A to by se nám potom hodil nějaký manažer, který třeba si řekne, jo, teď jsem 15 let vedl nějakou firmu a chci si od toho odpočinout. A na rok to rozjede. Tak ano, tohle to máte pravdu. Tady tímhle tím směrem přemýšlíme.
1: Jo, a pak se tam vyvožení, že jo, už tam bude na furt.
0: To se může stát. Nikdo neví.
1: Super, jsme na konci. Luboši, děkuju moc, to bylo zajímavý. Děkuju. Ano. Podívat se tam, proč ne, že jo? No, dobrý, já o tom. Ne, ale jak jsem říkal, já jsem tady kvůli mámě teďka. Já nevodíždím za hranice moc, jo, to se bojím. Tak jo, ještě jednou šťastnou cestu zpátky do Litoměřic.
0: Děkuji moc.
1: Děkuji za návštěvu.
0: Zdravím všechny posluchače. Děkuji za pozornost.
1: Když si chcete vidět kávu Agape, tak já jsem Luboše vyfotil tady ve studiu a už to visí na facebookovém profilu Ešusu. Tak. Příští týden vás pozvu k Ešusu znovu a budeme si ale pouštět něco z archivu, protože mě přijela práce a já nebudu moc být ve studiu večer, protože zase já tady budu mít lékaře z ciziny, který se tady budou učit operovat. Jo. Takže já budu muset být s nima. Jirku Kaláta jsme přeložili na červenec, ale pak se zase určitě uvidíme a snad připravím i nějakou hudbu, jestli to stihnu. Tak jo, tak Ešus každé pondělí večer, když tak na podcastových aplikacích si ho můžete poslouchat několik let dozadu. Tak ještě jednou děkuju Luboši za návštěvu.
0: Já také děkuji. Příjemný večer.
1: Stříček Míša, Rádio 1, Ešus. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Stříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
2: čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
11: Reklama na Radio 1.

Tak se tady povídáme stále ještě o kávě a já jsem vám zapomněl říct, nebo teď bych vám málem neřekl, že jste, začali jsme poslouchat s Charlesem Connollym, jsme vstoupili do Hudby za dobrou práci, kterou vám každé pondělí vybírá strýček Míša, tedy já osobně, a tentokrát jsem vybíral přibližně ze 70 skladeb a sestavil jsem těchle 15, tak jak se mi to líbilo a tak nějak jsem si to užil. Pokud vás zajímá, co se bude hrát, tak si najděte instagramový účet Strýček Míša a tam už je celý playlist zavěšen. Tak jdem na to.

Tak Luboš už je na cestě do Litoměřic. Já jsem zpátky ve studiu a posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí vybírá Strýček Míša. Celý playlist už teď visí na Instagramu Strýček Míša a dneska nic pracovního tahat nebudu, jsem mezi vás. No a to je asi tak všechno, co bych v tuto chvíli mohl říct.

Právě jste doposlechli skladbu, která je jedna ze dvou, se kterými jsem si o víkendu nejvíc vyhrál. Projel jsem celý svůj archiv, všechny verze, nevím proč, jsem si vybral Wicked Game. A našel jsem jich asi 16-17. Nakonec jsem vybral tuhle v podání Boy and Bear. A pak to bude ještě Hydro Jack, to bude další zajímavost. Tohle byla desítka, tak to bude 13. skladba. To jsem nakonec vybral Spanish Flow verzi, která se mi taky líbila úplně nejvíc. A přece jenom něco do pracovního mě napadlo, pokud máte prsty v medicíně, jste lékaři, zdravotníci, tak Instagramový účet nový, který jsem vytvořil, vzdělávání lékařů, kde zveřejňuji všechny své projekty, které se týkají právě vzdělávání lékařů, které dělám se svým týmem, nebo které děláme spíš společně všichni dohromady. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

Hezký zbytek večera s Rádiem 1 vám přeje strýček Míša a uslyšíme se za 14 dní v pondělí večer v 8 u Ešosu. Sledujte Ešosový facebookový profil, ať víte, každé pondělí v 9.30 se tam objeví něco o hostu na ten příslušný večer. No a to je všechno. Tak naslyšenou za 14 dní.

0: Večer. Večer. Máme něco málo po 22. hodině. Dohrály nám dvě skladby od Martina aka Noctukat a je tady pořad Inklubátor a dnešním hostem je právě Noctukat. Já tě tady vítám.
1: Zdravíčko.
0: No, co nám k tím skladbám řekneš?
1: No, jsou takový vyčilený, atmosférický. Vznikly každá z nějakého pocitu, který v jednu chvíli převlád a bylo potřeba ho dát do not. A to je asi tak celý, no.
0: Ne, já jenom ještě představím, že vlastně ty jsi ještě součást jednoho projektu, Act of Mood, který se tady občas na Rádiu 1 hrajem.
1: Je to tak? S Rostěvou a Samilem.
0: Něco k tomu? Ne. Máte něco novýho? Nebo?
1: Moc ne, popravdě jsem z nich nejméně aktivní v tom projektu, takže spíš bych se jim měl klukům trošku omluvit za neaktivitu, ale něco tam chystám, něco tam bude.
0: Jasně. A něco ve svém projektu Noctukat?
1: Jo, tam jsou nějaké věci. Teď jsem měl teda takový trošku těžší období, takže moc toho nevznikalo a ty věci jsou možná už tak jako půl roku starý třeba. Ale nejsou venku a nějaký z nich tady dokonce pustíme dneska.
0: Tak co nás teď čeká?
1: Teď nás čeká písnička, která vznikla jako takový love letter pro město Bristol, protože z nějakého důvodu všichni interpreti, který mě se líbí, tak z nějakého důvodu pocházejí z Bristolu, tak tam občas jezdím na koncerty a tak nějak jsem se pokusil popsat, jak to město cítím tady v tom tracku a nevím, snad se bude líbit. Není to venku, nejspíš to vyjde u Honzy na DMB TV, možná, doufám.
0: Honzy Sonority.
1: Markese.
0: Jo.
1: Ale ještě o tom má zájem jedna kompilačka a potřebuju nějak politicky vyřešit, aby jim to navzájem nevadilo, aby se to objevilo na obou techtech. Snad to půjde, když ne, tak se to objeví asi jenom u Honzy. Takže tak.
0: Tak jo, tak si to poslechneme.

0: Kde bereš vůbec inspiraci?
1: No, to je mnohem hlubší otázka, než se na první pohled zdá, ale všude možně, ve všetaký představovosti, všem možným, ale hlavně to jsem nějak jako pochopil za ty roky, že ono je dobrý něco si prožít, aby člověk měl nějaký materiál, co do té hudby potom dávat, že jo. I když je to takhle jenom nějaká instrumentální věc, tak zjišťuju, že když má člověk ten život prázdný, tak je pak i ta muzika prázdná, a když se v něm něco děje, tak se pak něco děje i v té muzice, no.
0: A posloucháš třeba i temňárny nějaký, nebo jenom máš takový ty pozitivní nálady?
1: To jako je právě ta sranda, já jako ty temné věci si rád poslechnu, ale z nějakého důvodu ze mě leze furt jenom tohle. Já mám rozdělených, to je ten důvod, proč třeba u kluků v Act of Mood toho tolik nemám, protože já jsem tam jako protlačil nějaké jako sladší věci, ale tam se prostě hodí něco temnějšího, něco trošku deep. A vždycky sklouzne do těch jako přislazených věcí, no. neumím si od toho pomoct. Takže tak, no.
0: Tak super, a co teď nás čeká?
1: Teďka nás čeká první track, který vyšel po tom, co jsem si změnil alias na tenhle ten novej. A jo, je taky takový trošku moody, ale furt sladkej, no.
0: Takže skladba Find Me.

0: dozněl další, další skladba z té dílny. A já se rovnou zeptám, jak ty tracky produkuješ a skládáš?
1: Hele, jak už jsem říkal, je to v podstatě o tom sednout si před nějaký svůj setup, mačkat nějaký noty a vyloženě zkoušet, který kombinace se dějí k nějakému pocitu, co člověk má vevnitř. Někdy se to povede líp, víc, někdy se to povede míň. A do toho já teda obecně ještě mě baví kolem toho sound design, takže vyloženě všechny takový ty divno zvoučky, co tam všude možně jsou, tak to je opravdu neopustím barák bez nějakého nahrávacího zařízení nebo něčeho, protože když člověk někde slyší zajímavý zvuk, který by se někam hodil nebo nějak byl použitelný, tak je dobrý si to mít moc nahrát. Ale je to furt jako ruční. Jo. Trošku mě mrzí v téhle době, že vlastně spousta muziky začíná být hodně automatizovaná, že velký téma je teďka AI. Tohle mně se to nelíbí. Nechci to v té muzice nijak. Ale je pravda, že když to vypadalo ještě jako zajímavě, tak jsem si s tím trošku hrál. A bylo to v dobách, kdy ty modely nebyly takhle dokonalý jako dneska. Jo, že, a mně přišlo, že tenkrát to bylo zajímavý. Tenkrát to byl prostě zajímavý nástroj, z kterého vypadly nějaký divno zvuky, který člověk mohl nějak zpracovat a namontovat si to do tracku.
0: A stejně to někde musel ukrát ta
1: to,
0: protože ona mě bere z nějaký databáze.
1: Určitě. A tenkrát ty úplně starý, ty Refusion, ty věci, ty byly fakt dělaný na pár trackách, který někde outsourcely. Ta velká loupež, která se potom stala později, tak to je úplně jiná kapitola a to si myslím, že nám tady ničí celý biznis. Ale kolem toho AI jsem měl takový jako malinký myšlenkový experiment, že jsem zkusil jako udělat takovou filozofickou úvahu na téma, kde vlastně začíná a končí ta kreativita. Vymyslel jsem si úplně nesmyslný slovo, který jsem použil jako prompt. Teď z toho vylezly nějaký úplně divný zvuky. A já jsem je zkusil přepsat svýma notama, upravit si je všelijak, smontovat z toho svoji vlastní písničku. A celý ten point toho experimentu byl vlastně v tom, čí je to track, jestli můj nebo toho stroje. Jo, a výsledek si můžem klidně pídě pustit. Je kolem toho mimochodem i video na YouTube, kde to celý popisuju a který mělo být původně relativně pozitivní, ale mezi tím se vyvinuly ty nový modely a vlastně to končí totálně negativním názorem na celý AI. Ale tenkrát to bylo ještě zajímavý a vznik z toho takovýhle pololidský, polostrojový experiment, který si myslím, že by mohl být zajímavý pro některý lidi. Snad se bude líbit.
0: Tak jo, tak si ho poslechneme.
2: My songs are inspired by the data set, but still original. Even though I may use some data, I use my own ideas to create the song.

0: A song is not a solution to a problem, but a creative response to a prompt that expresses the writer's feelings.
1: Tak teď, kdybys mi k tomu nedával ten výklad, tak bych nepoznal fakt, co jako... Což ty a...
2: Co byl stroj a to byl ten účel. Já jsem tam chtěl fakt vyloženě prostě mít kousíček, který to jsou ty kousky, co zněly jak divná MP3, který budou vyloženě, co vypadly z toho stroje, ale jako reakce na slovo, který neexistuje a který jsem si vymyslel. Jo. Takže vlastně, co byl ten kreativní jako spark v tomhle nápadě, v tomhle celém procesu. Jo. A to byl ten filozofický ten... A ty další kousky, co nezněly jako divná MP3, tak to už byly moje noty. To už byla moje nějaká reakce na to, co tam zaznělo. Jo. A přijde mi vlastně strašná škoda, že to, co se stalo teďka s těma modelama, s tím Sunem a Judiem a těmhle věcma, tak vlastně na takovýhle zajímavý kreativní nějaký využití toho mechanismu té AI vlastně vrhli strašný stín, protože najednou to všichni používali jenom na to, aby si vygenerovali prostě variaci na něco, co kdysi dávno někdo někomu ukrad. A je to škoda. Podle mě mělo to, tohle to je třeba, já nevím, dva roky starý track, a tenkrát to mělo potenciál být to zajímavý, kreativní, ale dneska já se vlastně za ten track pomalinko začínám, budu muset začít stydět, protože už je to tak toxický to slovo AI. A další věc už bych s tím jako nechtěl dělat, protože už se to vyvinulo takovým stylem, že je to vlastně jakoby taková urážka trošku všem kreativním lidem. A je to škoda. Přišli jsme o docela zajímavý nástroj, který mohl být přínosný, ale teď je z toho prostě zlodějina. No. Takže tak.
1: Ale ti to chci říct, jako že to máš

0: tenhle pocit kvůli tomu, že mi o tu muziku jde, že jí mám rád, jo. Ale na druhou stranu prostě, když mě napadne nápad na nějaký audio plugin nebo něco, tak si prostě odevru kód a začnu si to v tom kódit, vibe kódit, že jo. A najednou já jako umím programovat něco, ale jsem mizerný programátor. Ale s tím kódem najednou má člověk mnohem víc schopností a to je něco, o co mně za stolik nejde. Já chci prostě jenom mít ten tool, který si chci naprogramovat a najednou mě to AI jako nevadí. A já si přesně dovedu představit člověka, který to má úplně naopak, který mu jde o to programování, který je vášně výkon toho programování, ale do nějakého marketingového videa nebo něco prostě potřebuje kus hudby a najednou jemu zase nevadí to Suno a to Udio. Jo, a je to vlastně takový smíšený pocit z toho mám, že na jednu stranu to chci hejtit, na druhou stranu to sám používám v jiných oblastech a jiní lidi to budou mít úplně stejně akorát otočenýma těma fieldama, no. Je to zvláštní doba. Ale prostě hudba je v pocitech a AI neměla těžký dětství, takže to je citát někoho, ani nevím, kdo to říkal, ale je to vlastně přesně řečený, že proč to vlastně poslouchat, když to neříká ničí pocity, že jo? Když je to jenom prostě jasně. Hmota.
1: A tak před námi je další track.
0: No, tohle rozhodně není AI, to je nový. To ještě taky není venku. A chtěl bych to poslat do stejného promotion kanálu jako ty první dvě písničky. A co zazněli a jsem zvědavý, možná na tom ještě dvě věci změním, takže to fakt úplně fresh of the oven, ale snad se bude líbit.
1: Tak jo, tak si ji poslechneme.

0: No ty teďkon budeš hrát vlastně naživo, nebo jako DJ, nebo co od tebe vlastně můžeme čekat?
1: Bude to tenhle víkend na Zámečku, na festivalu.
0: V Roztokách u Prahy.
1: V Roztokách u Prahy. A můžete čekat v podstatě takovou polo DJ, polo živou show, kde já si vlastně ty tracky zahraju jako takový podmas. A do toho si budu já jamovat a k tomu tam budu mít výbornou houslistku Verču Raufusovou a myslím si, že to bude moc hezký, protože my jsme si vymysleli takové, nebo vyvinuli v podstatě už teďka takovej jako polo improvizační způsob, jak hrát a jak si reagovat na sebe a do té hudby a je to vlastně zajímavý v tom, že každý ten set je trošku jiný. Mm-hmm. Takže i kdybych zahrál stejný tracky, jakože nebudu hrát stejný tracky, tak vždycky tam zaimprovizujem trošku něco jiného do toho. A speciálně ta Verča je na to super, protože ona prostě slyší ty tóniny a absolutně se nesekne i na těch houslích. Jo, to je naprosto, naprosto skvělá houslistka. Těším se na to, jak malej parchant.
0: Tak určitě doražte, je to od 21 hodin, budete mít set. Že?
1: Přesně tak.
0: Roztoky u Prahy, festival Zámeček. Před námi je další track.
1: No, tohle to je, zase trošku zrychlíme, zase jsou to nějaké jako melodické likvidy. A tohle byla vyloženě reakce, když jsem přišel z jedný, nebudu říkat který label, ale jeden velký label tady dělá takový pěkný akce. Jedna se fakt povedla a přišel jsem z ní celý takový jako natěšený a sedl jsem k Abletonu a tohle vypadlo.
0: Tak jo, tak si ji poslechneme.

0: Mimochodem, ty divný zvuky těch velryb, co tam byly slyšet. Já jsem hledal nahrávky velryb a nemohl jsem najít žádnou, která by se mi líbila. Tak jsem odevřel synťák a udělal jsem si je na synťáku. To jsou digitální velryby. Takže asi tak.
1: No a teďkon si přešel z nicknameu Noctukat na Farley.
0: Nebo v obráceně.
1: No, já takhle. No. A to, proč tě to táhlo jako k jinému jménu? To bylo, nebo změna muziky? Nebo?
0: No, ani ne, opravdě. Spíš šlo o to, že já jsem si to tenkrát, já jsem to švihnul z filmu, tu přezdívku. To byl mimochodem krásný film pro děti, kdybyste se chtěli podívat, mělo se to Operace Slon a stará Disneyovka. Strašná sranda. Ale neuvědomil jsem si, že sice ta postava se tam takhle jmenovala, ale pak ještě existoval herec, komik, Chris Farley, který byl prostě nepřegooglitelný a jakýkoliv SEO mi nepomohlo a ten nickname nebyl vygooglitelný. Takže já jsem fakt asi dekádu přemýšlel o tom, jak se přejmenovat a co vymyslet, aby to bylo googlitelný. A jednoho dne mě napadlo tohle. Příjmení mám koťátko a vyloženě dělám hudbu v noci, takže Noctukat. Takže tak.
1: Jasně, no tak super. Takže si dáme tvůj starší track?
0: Jo, tohle je starší ještě pod tím původním nicknamem a jeden kamarád to strašně dlouho chce remixovat, já jsem mu furt neposlal s tam Mates, omlouvám se, pošlu.
1: Takže jo.

0: chcete. Martina aka Noctukat slyšete naživo, tak rozhodně si ho dejte teď v sobotu na festivalu Zámeček od 21 hodin. Bude hrát ve společnosti třeba Pasti, Kokomana, Báry Harzánové s Kondurangem nebo Zubinekty nebo Yellow Sisters. Kde se vůbec tvoje muzika dá sehnat?
1: Hele, klasicky všechny platformy. Já osobně teda vždycky nejradši doporučuji Bandcamp, protože to je taková nejvíc fair platforma, ale všude to je. A když byste to vyloženě chtěli najít celý na jednom místě, tak noctuket.com a tam jsou všechny ty odkazy uvedený.
0: A jenom tak ty jsi mluvil o tom, že budeš něco nahrávat třeba s tou Veronikou, s tou houslistkou?
1: Určitě, máme to v plánu. Ještě k tomu nedošlo, ale plánuje se to a určitě do nějaký písničky chci, protože ona je fakt výborná. A oni ty housle, já jako jsem schopný udělat dobře znějící virtuální housle, ale není to tak dobrý jako ten reálný muzikant prostě.
0: Jasně.
1: To je vždycky.
0: Tak jo, tak před námi je poslední track, uvedeš ho?
1: Zase jedna ze starších věcí, ale taková srdcovečka, mám jí rád do dneška.
0: Tak jo, díky moc, že jsi dorazil a že jsi jsem si s tebou dobře popovídal, myslím si, že diváci, teda posluchači si z toho taky něco vzali.
1: Já děkuju za prostor a těším se na záčku.
0: Tak jo. A tímto už končí pořad Inklubátor, za malou chvíli Jazz a Fusion hodinka, takže určitě se trvejte. S rádiem 1 od mikrofonu se loučí Karel Kropáček a Martin Koťátko aka Noctukat.
1: Naschledanou.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vodíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku a my společně posloucháme Nicole Bokovou.

To byla klavíristka a skladatelka Nicole Boková s kapelou a my se teď podíváme do světa kapely Limbo a pustíme si ukázky z jejich výroční desky.

tolik zpěvačka Martina Bárta v duu s vibrafonistou Davidem Friedmanem. A závěr pořadu bych rád věnoval albu trumpetisty Oskara Tereka a myslím si, že bude čas tak na dvě ukázky. Ta první bude trošku divočejší a v závěru se vás pokusím zase trošku uklidnit.

Na albu Oskara Tareka mimo jiné hostuje zpěvačka Simona Hulajová a jak už jsem slíbil, tak ta závěrečná skladba bude o něco klidnější. Mějte se krásně, já se budu těšit opět za 2 týdny a vám přeju krásnou noc.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

všechny se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů život.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: Hymba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.